0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: stavebniny.
1: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
0: Cemix fasáda, trvalá paráda.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Posloucháte Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
11: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, drazí posluchači Rádia Klasik Praha. Jsou tu vaše oblíbené vlny a také pořad Na osobní notu, který přináší zajímavé hosty, tak jak je třeba úplně neznáte. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Jméno mého dnešního hosta si troufám říci je známé i naprostému laikovi, který nechodí do opery ani na koncerty klasické hudby nebo třeba na činohru. Pro mnohé se stala synonymem operní pěvkyně a přitom jí na začátku kariéry doporučili v Národním divadle dosti nevybíravě, ať operu nedělá a navrátí se k šibřinkám. To vše se ale stalo proto, aby zabodovala v zahraničí, konkrétně v Drážďanech a Berlíně, a začala tak svoji světovou kariéru. Letos v červnu na pódiu Státní opery Praha oslaví dvě nádherné číslice 65 a 45. A tak už to prozradím, i když už to všichni bez tak tušíte. Ve studiu se mnou sedí Dagmar Pecková. Dášo, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Dášo, vy jste narozená ve znamení Berana. Mm-hmm. A to cituji. Lidé narození v tomto znamení mají neskrotnou energii, silný smysl pro spravedlnost, jsou přímí a nebojí se jít za svými cíly. Jsou známí svou odvahou a tím, že se rádi ujímají iniciativy. Sedí to na vás?
1: Jo, přesný.
0: Já mám pocit, že jste úplný prototyp.
1: Ano, to bych teďka, jak jste to četla, tak jsem si musela přiznat, že má horoskop pravdu, i když já se snažím na ně moc nevěřit, ale někdy opravdu mě to přemůže.
0: Jak se tyto vlastnosti ve vaší kariéře nejvíce projevovaly?
1: Že jsem si šla za svým cílem, pokud možno, až ne zas tak přes mrtvoli, ale prostě, když jsem si řekla, že něčeho dobudu, tak jsem to ve velké většině dokázala.
0: A byly pro vás spíš kladem nebo záporem?
1: Jak kdy? Já třeba si myslím, do dneška jsem o tom přesvědčená, že kariéru v tom bývalém východním Německu, když jsem tam začínala v roce 85, tak jsem měla pocit, že, nebo do dneška mám pocit, že to vlastně bylo jenom proto, že jsem vůbec neuměla německy ani slovo. A tím pádem jsem se nemohla slovně projevovat. A tím pádem já jsem platila za hodnou holku, která umí hezky zpívat. A lidi mě mají rádi i s tou prořízlou pusou, ale takhle mě nějak měli radši. Protože takový to osobní nepřátelství, které vzniká tím, že prostě i třeba někdy nechtěně řeknete, co si myslíte, tak to se prostě nekonalo a já jsem tím pádem mě nic nebránilo, abych mohla začít tu raketovou kariéru, ten raketový start.
0: Teď mě vysvětlete, jak se člověk vydá do Německa dobít svět, když neumí německy.
1: Ale tak jako uvědomte si, že mě bylo 23, jo, to jako v téhle době máte prostě, se vám v hlavě motají různé věci a když prostě vás tady nikdo nechce, nejenom to Národní divadlo, ale když se prostě Košler řek, tak mě nechtěli ani do Plzně, ani do Budějic, ani do Ostravy, ani do Brna, ani nikam prostě. A já jsem nechtěla zůstat v Hudebním divadle v Karlíně. Já jsem chtěla dělat to umění s velkým U a prostě mě to hnalo nějakým způsobem dál a když to nešlo tady, tak to šlo jinde.
0: On doma není nikdo prorokem, prostě jste musela prorazit za hranicemi, aby vás pak tady zase přijali, ale...
1: No, přesně tak.
0: Když jsme hovořili o vašich vlastnostech, o těch beranovských, některé se časem otupily nebo některé třeba ještě více vystoupily dopředu, jak se to v průběhu života vyvíjí a nebo jsou pořád stále stejné?
1: Já si myslím, že občas se to otupilo, občas se to potlačilo, protože když máte dvě malé děti a kariéru takovou, jakou jsem měla já, tak si myslím, že spousta věcí musí jít stranou a musí se to prostě nějak zvládat. Ale musím říct, že od té doby toho 55 plus vlastně do dneška jsem si tak nějak uvědomila, že být hodná asi není úplně pro mě a prostě jsem vystartovala o to víc.
0: Ale co vlastně znamená být hodná? Jenom neříkat, co si člověk myslí?
1: To ani ne, ale snažit se tak nějak se upozadit, aby prostě ty děti měly, co je potřeba, abych já tak nějak zvládala tu kariéru, rodinu, cestování šílený. A prostě ona ta energie někdy dojde, jo, pak. Takže to bylo o tom.
0: Když to si nikdo neumí představit, tak je to pro ženu, matku strašně náročné.
1: Je, no.
0: Dobře, my jsme v úvodu poslouchali árii z opery Lazebník sevilský od Gioacchina Rossiniho, árie Rosiny una voce poco fa. Jak se vám zpíval Rossini?

0: Bacha, veškerý ty oratoria, třeba romantický oratoria, jo, takže já jsem se vlastně do tohohle toho oboru, takový ty Ortrudy a takový tyhle ty věci, což si podle mýho názoru myslím, že jsem nikdy neměla dopustit, tak do toho jsem se pustila až těsně před 50. A to si myslím, že asi bylo moudrý, že jsem dlouho vydržela do 40 zcela jistě v tom lehčím oboru. Já jsem ty koloratury, já vám upřímně řeknu, třeba u takového sexta nebo u Rozíny nebo u jiných koloraturních rolí, já jsem upřímně řečeno ani moc nevím, jak jsem je zpívala. Já jsem je tak nějak měla od Pána Boha daný. Paní profesorka nebo solistka Národního divadla, paní Antonie Denigrová, mě ten hlas, jak bych to řekla, umravnila, nebo ten temperament můj byla schopná natolik umravnit a vlastně dát do takového toho kanálu, nebo jak bych to vyjádřila, toho kanálu,
1: skáznila
0: do takového toho kanálu, kde ta technika se vytvářela takový ten, když jsem přišla na konzervatoř, tak jsem měla rozsah 3 oktávy. Tam na ty konzervatoři mě o to trochu připravili a paní Denigrová mě to potom zase rozšířila, ten můj hlas asi na 2,5, takže já jsem byla schopná zpívat soprán, mezzosoprán i alt. U toho sopránu nebo mezzosopránu bylo zajímavé na tom hlase to, že měl hodně tmavou barvu. Takže to byl celkem, myslím, vyhledávaný artikl jeden čas. Jo. A tím, že já jsem touhle barvou byla schopna zaspívat 3 čárkovaný cis nebo D, tak to bylo pro mnohé překvapení a já jsem s tou Rozinou nebo s tím sextem a prostě s těma koloraturníma partiema slavila velký úspěchy, musím říct. A tahle ta nahrávka, ty Roziny, to je dokonce živá nahrávka.
1: Wow, tak to je úžasné. Já strašně obdivuju, slyšela jsem od vás, mám doma nahrávku Elvíru z Dona Giovanniho, no. Ale tu árii, jak se většinou škrtá, Mitra dir quel stal mal grata, která je pro mě nesmírně těžká. A vy jste ji dávala prostě s takovou noblesou. A právě, že s tou veškerou barvou a i s tou pohyblivostí. Ona není typicky koloraturní, ale je hrozně těžká. A
0: je to dramatická role. I když musím říct, že se mi na jevišti nikdy nepoštěstilo tu roli zpívat, bohužel. Ale natočila jsem právě ty 3 velké árie s Jiřím Bělohlávkem i tuhletu, která se normálně škrtá, protože to je vídeňská verze, není to pražská verze. A zpívalo se mi to dobře a mně se hlavně strašně líbilo taková v ty árii vytvořit takový ten pocit, ty hysterie, ty nevýchodnosti, ty postavy, bezvýchodnosti, ten psychický tlak, prostě to mě na ty Elvíře vždycky strašně zajímalo, protože když jdete do divadla, tak kolikrát se podíváte na jeviště a tam stojí postava, která to zpívá způsobem, jako kdyby šla z nákupu a nesla 2 těžké tašky. A to mě je kolikrát opravdu ty role líto, že to je takhle pojímaný.
1: To je hodně smutný. My si teď pustíme opět něco s vaším výjimečným hlasem a je to role, která se pro vás stala ikonickou. Máme tu árii z opery Carmen, takzvaná Segidíla, od Georges Bizeta zpívá můj dnešní host Dagmar Pecková.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla Sigidíla z opery Carmen od Georges Bizeta. Poslouchali jsme Pražskou komorní filharmonii, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Donem Josem byl Valentin Prolat a zpíval můj dnešní host, co by Carmen, se nám představila Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme dnes v úvodu našeho pořadu, pojďme rovnou na kódu, jo? My jsme v úvodu našeho pořadu zmínili dvě číslice, 65 a 45. Mně se na vás vždycky hrozně líbí, že vy nic nezastíráte. Všecko řeknete na rovinu, a tak ani věk není vůbec problém?
1: No není, protože já oslavím ve státní opeře své 45. narozeniny a 65 sezon na jevišti. Já to pojímám takhle.
0: To je krásný. Kdo to může říct?
1: Ano, přesně tak.
0: Kdo to může říct? Takže tato výjimečná událost se odehraje 1. června. Byl to záměr, že je to na Den dětí, nebo je to náhoda?
1: On nebyl ve státní opeře jindy volno.
0: Jo, jasně.
1: Ještě, takže jsme to udělali tak, i když moje narozeniny jsou 4. dubna a vlastně 45. výročí bude 27. června, ale tak jsme to tak nějak udělali všechno dohromady a oslaví se to 1. června na Den dětí.
0: Od kdy to počítá? 27. června, co tehdy bylo? To bylo vaše první představení
1: divadle? To bylo moje úplně první představení profesionální představení na jevišti, a sice plzeňské Alfy. Mně bylo něco málo přes 20 a zpívala jsem hlavní roli v americkém muzikálu Snílci. Ta role se jmenovala Luisa. A vlastně já jsem ještě byla v 5. ročníku na konzervatoři a tenkrát mě moje kamarádka, spolužečka Stáňa Forstová na hodině baletu řekla, ať jedu, že hledají ženskou představitelku na muzikál, ať jedu předspívat do Plzně. Já jsem říkala, proč tam nejdeš sama? Ona mi řekla, ale ty na to máš, já ne, což byla taková
0: to
1: pochvala od kolegyně. To už se mi pak nikdy v životě nestalo, to byl takový vzácný okamžik. A já jsem na tom konkursu uspěla, okamžitě jsem dostala angažmá, takže já už jsem v 5. ročníku konzervatoře byla angažovaná v plzeňské operetě. Za rok na to mě slyšel šéf dirigent Karlínského divadla Miroslav Homolka, okamžitě mě angažoval do Karlína, tam jsem během 3 sezon udělala 10 poměrně velkých rolí. No a pak přišlo to odmítnutí v Národním divadle, úspěšný konkurs v Drážďanech. Ještě trošku mě tady soudruzi dělali problémy, že mě nechtějí pustit do těch Drážďan, do toho operního studia, protože jsem si měla jako správný svazák odpracovat 3 roky na českých scénách, ale to jsem mohla prokázat, že jsem dokonce odpracovala 4. Takže já jsem potom v klidu odešla do Drážďan a v listopadu 85 začala ta velká světová kariéra.
0: Úžasný. Dobře, pojďme zpět k tomu 1. červnu ve státní opeře. Na co se mohou posluchači těšit? Co jste připravili?
1: Připravila jsem spolu s klavíristkou Šárkou Knížetovou večer písní Kurta Weila. Bude to jinak než v Lucerně, samozřejmě, že to nebude tak pompézní, bude to koncertní provedení, bude to ve večerních toaletách, klavír bude stát na forbíně, já tam budu mít jednu barovou židličku a ten večer budu i uvádět a je to trošku i nejenom o Kurtovi Weilovi a jeho životní cestě z Berlína přes Paříž do New Yorku. Ono to tak trochu, neskromně řeknu, trasuje i moji trasu světové zpěvačky a já to budu i sama moderovat a myslím si, že snad dokonce i vtipně se říká a budu to zpívat už ne tím operním hlasem, ale bude to šanzonové zpívání. Mm-hmm. Takže jsem zvědavá, jak to posluchači přijmou.
0: Já myslím, že báječně, protože vy už, to pro vás nebude žádná novinka. S Kurtem Weilem už jste měla nádherný projekt.
1: Von no Tate. Já ho vlastně zpívám, jsem si uvědomila, měla víc jak 30 let.
0: No tak.
1: Já už jsem s ním začala ve státní opeře v Berlíně, když jsme tenkrát dělali Frauentanz, ženský tanec s komorním takovým uskupením. To jsme dělali jako komorní večer státní opery v Berlíně. Pak jsem se s ním sešla díky Ruth Berghaus ve státní opeře ve Stuttgartu. Pak jsem dělala tu Lucernu a teď samozřejmě občas udělám nějaký koncert z Kurta Weila a teď mě čeká ta státní opera.
0: Protože tam nemusíte jenom předvádět hlas, ne, že byste ho někdy předváděla, ale víte, jak to myslím, že tam prostě člověk jde hlavně po tom textu, po tom hereckém výrazu a to všecko je vám více než vlastní.
1: On ten Kurt Weil totiž, on psal Lieder, v němčině písně, šanzony v češtině písně a songy v angličtině písně. V češtině písně. Takže ono podle toho, v jaké zemi jste, tak to slovo použijete a je to vlastně takový, já ho mám pořád za pokračovatele Mozarta, Wagnera, Strause, Weila, prostě je to Deutsche Lied. Ačkoliv, jak já říkám, a hudební věci mě za to strašně kritizují a peskují, že Kurt Weill tak dlouho reformoval operu, až skončil u Činohry. A tam vlastně máme další paralelu se mnou, že já jsem sice tu operu nereformovala, ale skončila jsem u ty Činohry taky. Takže on vlastně potom tím, jak dělal činoherní hudbu, jevištní hudbu víceméně, tak ta píseň dostala i úplně jiný poslání a jiný tvar. On vlastně bojoval proti těm všem bohům antickým tím, že vlastně ten děj zatáhl ty opery, žebrácké opery mezi galerku, že jo. Takže tam se to všechno dělo trochu jinak. A je zajímavý, že lidi všichni Weila znají, tu jeho muziku, akorát nevědí, že to složil Weill. A to je na tom taky strašně zajímavý, jo. Že mě třeba tvrdili, že Alabama Song, že napsali The Doors, ale on ji napsal. To je dokonce operní árie, že jo? Takže je to strašně zajímavý s tím Weillem a mě baví o něm hodně číst, protože v Německu je samozřejmě o něm strašně moc knížek, které tady vůbec nejsou k dostání a baví mě to o něm zkoumat, číst a prostě mě ten člověk baví jako takovej.
0: Já věřím, že bude bavit i 1. června na jevišti Státní opery ve vašem podání. Strašně se mi líbí, že tam, pokud se nepletu, není žádný host. Bude to váš
1: Není,
0: večer?
1: Ale na konci jsem si řekla, že přece jenom na přídavek jedno překvapení pro posluchače
0: Super.
1: Budu mít.
0: Tak to je skvělé. A nikdo netuší, takže
1: nikdo
0: to bude
1: netuší.
0: Skvělé překvapení. Výborně. Tak si pojďme teď Kurta Weilla pustit. Máme tu v podání Dagmar Peckové píseň I am a stranger, hear myself.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali píseň I am a stranger here myself, kterou napsal Kurt Weill. Hrál nám Epoch Orchestra, které řídil Jan Kučera, a do této písně se nádherně položil můj dnešní host, kterým je mezzosopranistka herečka Dagmar Pecková. Herečka říkám záměrně, Dagmar, vy jste to i zmiňovala před touto písní, že vy jste sice nereformovala, ale došla jste k činohře, ale já si myslím, že ta činoherní herečka ve vás stejně byla vždycky.
1: Tak já už jsem se pokoušela dostat se na konzervatoři na činoherní oddělení nebo na herecké oddělení. Akorát mě tenkrát po mém přednesu Maholeny, jak se mění v Topol, ze Jerovy Maholeny, jak se mění v Topol, uznali, že to opravdu nejde.
0: Fakt jo? No,
1: paní Adamová ze mě, myslím, byla dost vykulená tenkrát. A já jsem se ale nedostala ani na to operní a musela jsem jít tedy na rok na gymnázium do Chrudimi na matematicko-fyzikální větev, a pak rok na to už jsem se dostala na pěvecké oddělení a myslím si, že pan učitel matematiky z gymnázia v Chrudimi si nejvíc oddechl, když se mě zbavil, protože já jsem byla hrozná. A takže přes ten oblouk, samozřejmě, že mě nikdy nebavilo stát jenom tak na rampě a pouštět hlas do lidí a snažit se překřičet na hlas hrající operní orchestr, to mě nebavilo nikdy. A myslím si, že takovým důkazem pro české publikum je zrovna teda ta Carmen, kde teda se musím pochlubit, že když vždycky, když skončilo představení, tak já jsem měla úplně mokrý kostým, že jo, protože mě Jose hodil do kašny, takže já jsem se v šatně musela honem osušit a vzít si na sebe froté, župan a zabalit si vlasy, abych nenastydla. A někdo mě šíleným způsobem buší na šatnu a řve na ty chodbě Národního divadla vylez ty úkaze. A když jsem otevřela dveře, tak tam klečel Arnošt Lustig. To je naprosto neopakovatelná příhoda a myslím, že já se tím strašně ráda chlubím, protože si myslím, že se to opravdu snad nikomu nestalo, takováhle věc. Takže já jsem to dokonce, já jsem nejenom herečka, já jsem už napsala i dvě knížky, samozřejmě o kom jiným než o sobě, a já to tam vlastně v té jedné příhodě zmiňuji, toho Arnošta Lustiga. Takže asi to zanechalo na lidech nějaký následky, když na to dodneška vlastně publikum vzpomíná. A pak nějak jsem tak plynule, když jsem si uvědomila, že to zpívání normálně ve světě není až do smrti, když jste na volné noze, ani když jste angažovaná. Protože tam vás prostě na díl, jak na 2-3 roky na fest neangažují, a když prostě už ten hlas nefunguje, jakože nefunguje, prostě 50 plus těm zpěvačkám už moc nefunguje, tak vás prostě přestanou obsazovat. Tady je to samozřejmě o něčem jiným. Tady, když jste angažovaná, tak to máte do důchodu, někdy i přes důchod, nesou vás nohama napřed a je to takový zaopatřovací ústav pro staré pěvkyně. To už prostě nikde jinde ve světě, už jenom z ekonomických důvodů, neplatí. Takže já jsem si řekla, že pokud chci zůstat dál na jevišti, tak si musím najít nový způsob, jak to udělat. A vzhledem k tomu, že jsem měla vždycky takový trošku pletky s tou činohrou, tak jsem si vymyslela projekt, nejenom teda festival Zlatá pecka, ale i to, že Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou napíše divadelní hru Carmen Y. Carmen. Ta se s velkým úspěchem hrála 8 let. Teď budeme mít místo Báry novou herečku Mášu Málkovou a budeme mít na příští Zlatý pecce obnovenou premiéru a samozřejmě s tou hrou budeme jezdit dál. Jinak potom mě oslovil mladoboleslavská činohra Petr Mikeska, který mi nabídl roli Marie Kalas v mistrovský lekci Terence McNellyho. Já jsem samozřejmě okamžitě jo, to chci dělat, pak mě poslal scénář a já jsem jenom koukala, protože tam jsem 44 stran mluvila téměř sama. To je taková téměř one woman show. Ale přišel covid a já jsem měla 4 měsíce vlastně na to se tu roli naučit. Pak jsem přijela do Prahy a slavnostně jsem mu to předvedla a strašně jsem byla dramatická. On se na mě koukal úplně zoufal a říkal, ale takhle to nebudeš hrát, viď? Protože vzal si mě pak do prádla, asi další 2 měsíce jsme na tom jako opravdu dělali. Já jsem mu strašně za spoustu věcí vděčná Petrovi. A vykřesal ze mě tu herečku. Vykřesal a je to jeho práce. Pak jsem dělala, nebo dělám ještě úžasný Výstřely na Broadwayi.
0: Ty jsem teď chtěla zmínit.
1: Woodyho Allena, to děláme v Budějovicích jako muzikál. Já tam dělám takovou tu notorickou alkoholičku se sklodem k nymfomanii. A když mě volal loňský nebo únor nebo leden, mě volal šéf, operní šéf Tomáš Ondřej Pilař z Českých Budějovic a řekl mi, paní Pecková, tuhle roli nemůže nikdo jiný dělat. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A do dneška si tak jako kladu otázku, jak na to přišel, že to nikdo jiný než já dělat nemůže.
0: Takže vy tam jenom kalíte?
1: Já tam kalím a v podstatě já to nechci tak říkat, jako tady do veřejného prostoru, já tam jenom kalím a Souložím na tom jevišti. A ještě navíc ten můj partner Péťa Šmíd, nebo Petr Šmíd, člen českobudějovické činohry, tak tomu je 35, ten je o 30 let mladší než já, chudák malej, a vyfasoval to. Ale já to mám hrozně ráda, protože samozřejmě to je úžasná divadelní hra. Woodyho Allena, skvělý dialogy a vůbec jsou ty lidi ke mně strašně milí tam a vypadá to, že 24. nebude derniéra, že se to bude hrát ještě příští Silvestra nový rok.
0: No, takže to
1: vypadá,
0: skvělý,
1: že to ještě bude.
0: Výstřely na Broadwayi v Českých Budějovicích. Je nějaká činoherní role, kterou byste si strašně moc chtěla zahrát?
1: Já bych strašně chtěla dělat roli, kdo se bojí Virginie Woolfové, ale já nevím, jestli oni se tak trochu nebojí mi takovouhle roli dát, protože třeba mají pocit, že bych to nezvládla, ale já si myslím, že ne, takhle vysílám to do prostoru jako zbožný přání i nahoře k Pánu Bohu a třeba se někdo odváží.
0: A víte, co třeba napíšou hru, kdo se bojí Dagmar Peckové? Pojďme opět k hudbě. Vy jste naším dnešním dramaturgem a máme tu hudbu Luciana Berryho, Folk Songs for Voice and Orchestra. Vy jste hovořila o písních vlastně, že vás také provázali celý život, dá se to tak říct. Ale proč zrovna tento autor?
1: To tenkrát vybral pro mě Jirka Bělohlávek, já jsem to vůbec neznala. A vlastně to je fenomenální muzika. Luciano Berryho sebral 11 písní, každá je v jiný řeči. Americká angličtina, angličtina, francouzština, sicilština, azerbajdžánština, arménština, já nevím, co všechno tam je. Italština, samozřejmě němčina. A tahle ta azerbajdžánská je prostě, jak to mám říct, prďácká písnička. A ono v tom Rusku to bylo dřív tak, že oni směli jenom první sloku zpívat v tom svým jazyce a další sloky byly rusky. Ale jak to Luciano zřejmě opisoval z nějaký desky, tak tam prostě do těch textů napsal šílený nesmysl, protože já, když jsem to dělala, ten text s jedním Azerbajdžáncem, tak on vůbec se v tom ze začátku nemohl orientovat, co to je. A pak mi to vysvětlil, že to je zřejmě ten špatný přepis, že díky tomu, že tu prostě ten Luciano přepisoval z té desky. Ale je to strašně prďácká píseň a já ji mám hrozně ráda.
0: Tak pojďme do ní. Je tu azerbajdžanská píseň lásky Luciana Berryho a Dagmar Pecková.

0: Aiutati! Ostacoli, dai, palo! Signora Janine, che si sinova? Papalem!
1: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali azerbajdžánskou píseň Lásky, Pražskou komorní filharmonii s Jiřím Bělohlávkem. V hudbě Lučána Beria zněl hlas mého dnešního hosta, kterým je pěvkyně herečka Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme už pozvali do Státní opery na 1. června, ale vy teď máte za sebou čerstvě i premiéru v Ypsilonce, tak také můžeme pozvat posluchače?
2: Napsal to opět pro mě a pro Martina Dejdara Honza Jeráň, jmenuje se to Kabaret na vodě a hraje se to tak dvakrát, třikrát do měsíce vždycky. Lidem se to strašně líbí a myslím si, že to bude úspěšná hra.
1: A tam jste opět už jenom v činoherní poloze, nebo tam i zpíváte, když je to Kabaret?
2: No, ono to je takový typický ypsilonský představení, že tam se jak hraje, tak zpívá, Martin Dejdar tam stepuje, já už teda ne, ale já si myslím, že to je divácky velmi úspěšná hra.
1: Počkejte, já už teda ne. Já jsem se teda teď chtěla zeptat, že byste vlastně obsáhla zpěv, herectví a co tanec vlastně ve vašem životě?
2: No, já jsem i v My Fair Lady jsem tančila, já jsem tančila jako My v zemi úsměvu dokonce na špičkách s baletem.
1: Jako fakt?
2: No, jako fakt na špičkách jsem se stavila na špičky, asi jsem si z toho úplně zničila kolena, protože jak jsem ještě běhala, že jo, vlastně do svých 62 let jsem běhala 10 kilometrů denně, tak jsem si doběhla akorát tak do nemocnice pro výměnu kolena. Takže si myslím, že s tancem už toho jako pár kroků tam a zpátky samozřejmě udělám, ale jakože bych se třeba teďka měla odvahu jako nějakým způsobem vrhat do stáda nebo podobně, to si myslím, že by to ty nohy nebo ty klouby už prostě nedaly.
1: Ale vy byste
2: jako
1: byla...
2: musíme si to přiznat.
1: Dobře, dobře, tak jasně, ano, věk není jenom číslo, ale jsou to prostě i stav našich kloubů, ano, ale vy byste byla famózní host do té Stardance. Hypoteticky, kdyby se ozvali,
2: no.
1: Vzala byste to?
2: Oni se mi i ozvali, ale to je už taky tak 55, když mě bylo, to je tak, já nevím, 8-10 let zpátky. A já jsem si tenkrát říkala, jako to budeš pak v 55 tancovat do Stardance. A ještě navíc, já jak se na to moc nedívám, tak ani tak jako jsem netušila, o co jde. A já jsem si říkala, ne, to už jako nemůžeš prostě těm lidem udělat, že by se dívali na tvoje staré tělo. A pak jsem si uvědomila, že tam byly ještě starší holky, než jsem já, že jo.
1: Ano, přesně tak. Já myslím, že vy byste byla skvělý host, já ten pořad miluju. A jestli vám zavolají, tak se prosím vás přihlašte.
2: Ne, já si myslím, že to fakt to koleno už nedá.
1: Už chápu. Poslední otázka. Vy jste neskutečně energický člověk. Jak relaxuje Dagmar Pecková?
2: Štrikuju u televize, háčkuju, kabelky, čepičky, všechno možné, takovou ráda si dělám radost takovejhlema věcma a prostě já neumím relaxovat. Já když zaměstnávám oči, tak musím ještě k tomu zaměstnat ruce, čili když, dejme tomu, mám ráda hezký filmy, tak u toho musím něco dělat, že jo. Opravdu už musím být hodně vyčerpaná, když se odpoledne lehnu na gauč, ale je to 10 minut a jedu dál jak Fredka. Je teda fakt, že já, i když jsem měla třeba loni a předloni, jenom 3 neděle volna na dovolenou, tak jsme nikam nejeli a já jsem napsala ty dvě knížky, Ty vole se neříká a Tanec mezi vejci. To jsem prostě byla nucená napsat za 3 neděle, protože vydavatel Kazana to čekal a já jsem neměla jiný čas. Takže jsem to prostě musela napsat. Takže co je to relax? Já si furt říkám, že si odpočnu v hrobě.
1: Mm-hmm. Tak já vám přeju, aby ten odpočinek byl až za hodně, hodně, hodně dlouho. Abychom se tady mohli sejít opět v budoucnu a říct si, že budete slavit na jevišti nádherná čísla. Teď, abych to nespletla, třeba 85 a 65. Aby se ta 65 opravdu dostala.
2: Hele, já si nemyslím, že tohle ještě lidi chtějí vidět.
1: Určitě ano. Já vám nesmírně děkuji, že jste dnes přišla. Bylo to báječné. Moc se těšíme na vše, co nám přinesete, čím nás oblažíte. Na Radio Klasik Praha uzavřeme náš dnešní díl s Dagmar Peckovou opět s jejím hlasem a to s Gustavem Mahlerem. To byla vlastně pro vás taky, si myslím, docela taková srdeční záležitost.
2: No samozřejmě, objevil ho pro mě opět Jirka Bělohlávek a já jsem ho vlastně potom zpívala nejmín 25 let. Jako opravdu ten Mahler znamenal pro mě hrozně moc i duševně.
1: Tak máme tu opět Jiřího Bělohlávka, Pražskou komorní filharmonii a symfonii číslo 2 Gustava Mahlera. Zazní část s názvem Prasvětlo. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Časarová a
2: Dagmar Pecková a děkuji velmi za pozvání.

0: zvířat a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Tohle je Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
10: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes se ponoříme do hlubin středověku a poslechneme si skladby věnované mariánskému kultu. Na začátku to bude několik kompozic společných pro celou evropskou církev a potom se hlavně budeme věnovat repertoáru specifickému pro české země. Jsou to unikátní skladby, které byly v některých případech pro nahrávku nově přepsány ze starých pramenů a na tomto CD se objevují v novodobých premiérách. Poslouchat budeme album, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem a jmenuje se Rosa Mystica. Jméno Rosa Mystica, mystická růže, je poetickým oslovením, které najdeme například v mariánských litaniích. Postava Panny Marie jako osoby oslavované se objevuje již v raném křesťanství, byť mnohdy její role v církvi budila i jisté teologické kontroverze. Postupně přibývaly různé mariánské svátky a ty bylo potřeba vybavit i náležitým hudebním doprovodem. V nejranějších dobách křesťanství se jednalo pochopitelně pouze a výhradně o hudbu vokální, tedy takzvaný gregoriánský chorál. Nejstarší dochovanou vrstvou tohoto repertoáru jsou prameny z Franské říše, které můžeme datovat na konec 8. století, byť samotné rukopisy jsou mnohdy mladšího data, protože zprvu nebylo, díky ústní tradici, vůbec potřeba tyto skladby nějak zaznamenávat. Teprve se zapomínáním se stalo nutné tento repertoár zapisovat a díky tomu uchovat i pro nás. Prvních 7 skladeb na albu Rosa Mystica zachycuje právě tento starý fond, který je zároveň nejstarší dochovanou vrstvou evropské hudby. CD otevírá energický hymnus Ave Maris Stella, Zdrávas hvězdomořská, dobrotivá matko boží, rozvaž pouta hříšným, přines světlo slepým, odžeň od nás vše zlé, vypros všechno dobré a tak dále. Po rozevlátých frázích hymnu přichází meditativní modlitba Ave Maria, buď zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Mariánské skladby často těží z textů žalmů, jako třeba v následujícím žalmu 45 Eructavit cor meum, v českém biblickém překladu 21. století Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej. Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král. Před ním se skloň, on je tvůj pán. Naspěv žalmisty odpovídá sbor s voláním Aleluja a my se touto formou reakce shromážděného lidu dostáváme přímo do prostředí raně křesťanských společenství. Na energický žalm odpovídá meditativní skladba z noční vánoční bohoslužby Sancta et Immaculata, svatá a neposkvrněná. Tyto čtyři skladby nám zaspívá sbor Schola Gregoriana Pragensis.

0: té úplně nejstarší vrstvy evropské hudby najdeme na CD Rosa Mystica ještě 3 skladby. Svým způsobem to budou, pokud použijeme modernější terminologii, recitativ, árie a meditace. Jako recitativ slouží text z proroka Izajáše s úryvkem o paně, která počne a porodí syna. Árií, a to i s ohledem na velký rozsah a předlouhá melizmata s mnohými interpretačními finesami, bude zpěv počtení Audifilia. Slyš, dcero, a vys, a nakloň své ucho, protože král zatoužil po tvé kráse. A meditativní reakcí bude zpěv k přijímání Ecce Virgo, který stejně jako recitativní čtení Izajášovými slovy ohlašuje narození Mesiáše z Panny.
1: Lectio Isaiae profete, indiebus illis locutus est

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dozněla první část s nejstarším evropským repertoárem z CD Rosa Mystica, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Zbytek alba, které vám dnes představuji, se už věnuje tvorbě novější, kterou od dosud poslouchaných skladeb dělí dobré půl tisíciletí. Dostáváme se do Čech 14. století, do doby rozkvětu umění. Velkými mariánskými ctiteli byli také král a císař Karel IV. I arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Díky nim byly do liturgie zavedeny nové mariánské svátky a k nim bylo potřeba přizpůsobit i nový hudební repertoár. Buď převzít nějaký zahraniční materiál a upravit ho, nebo vytvořit zcela nový. Z francouzských pramenů byly například převzaty a pro české prostředí upraveny zpěvy ke svátku zasvěcení Panny Marie. Mnohé z těchto skladeb mají poetické texty, které pro CD velmi krásně přeložil Jiří Matl. V hymnu O Dei Sapientia, první z následujících skladeb, se třeba zpívá: Moudrosti boží, jež se všeho svou mocí dotýkáš, pád lidského hříchu si něžně zmírnila. Dává, že zjevné důkazy lásky s takovou účinností, že si všechna naše srdce k sobě sladce přitáhla. Po hymnu si ještě poslechneme sólovou lekci, pak skladbu Mirabile Deus Commercium a na závěr tohoto bloku ukázku vícehlasé tvorby. Ve dvojhlasém motetu Voce Cordis, Pulcresion Filia, má každý z hlasů svůj samostatný text, což byla tehdy běžná praxe. Souběžně mohly být zpívány třeba i čtyři či více naprosto odlišných textů. Zde se jeden hlas vztahuje k Panně Marii a druhý se obrací k její následovnici v panenství a svatosti ke svaté Kateřině.

podání členů souboru Schola Gregoriana Pragensis jsme vyslechli blok mariánských zpěvů české provenience ze 14. století. V této době byly kromě polyfonních kousků populární rovněž duchovní písně, strofické rytmizované skladby, které svým charakterem již odpovídají písním, s nimiž se setkáváme při bohoslužbách i dnes. Píseň Ave Gloriosa, buď zdráva, slavná pano, zaujme už svým velkorysým skokem na začátku, kdy zpěv odstartuje z primy přes kvintu na septimu a melodie je ozvláštněna nejen střídáním sudých a lichých taktů, ale rovněž velmi vkusnými synkopami. Píseň najdeme i v další skladbě, ale tentokrát jako vložku, takzvaný tropus, do chorálního Alleluja Ave Benedicta, buď zdráva požehnaná. Jako třetí v tomto bloku zazní opět ukázka polyfonie. Bude to tříhlasé moteto Ave Regina Celorum, buď zdráva nebes královno, jehož sazba již odpovídá stylu polyfonie z raného 15. století.

Kromě anonymních středověkých skladeb najdeme na CD Rosa Mystica také tři kompozice, kde jméno autora známe. Autorství následujících dvou skladeb je připisováno arcibiskupu Janovi z Jenštejna. Ze svátku navštívení Panny Marie, který byl díky němu v pražské arcidiecézi zaveden v roce 1386, zazní skladba Magnificat. Je to delší kompozice, navíc vokálně náročnější, má rozsah kvinty přes oktávu. Nejprve uslyšíte zborovou část, pak dva verše se zborovými odpověďmi a na závěr skladby připojený rýmovaný dovětek, tropus. Text Magnificat uslyšíme i v navazující sólové evangelijní lekci s unikátním slavnostním nápěvem, který byl Janem z Jenštejna nejspíše zkomponován přímo pro tuto příležitost, svátek navštívení Panny Marie.

V bloku z CD Rosa Mystica si v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis nyní poslechneme poslední tři skladby. Jako první to bude duchovní píseň Genitricem Dei, Rodička Boží, a potom ukázka žánru, který jsme ještě dnes neposlouchali. Jedná se o takzvaný lejch, zhudebněnou duchovní liriku, která byla v pozdním středověku velmi populární. Text lejchu Maria Triuny Gerula je ukázkou krásné poezie a nezvyklých mořeplaveckých příměrů, kterými se prosebník obrací na Marii. Teď jsem běda spoután žalem z hříchů, takže nemohu záběry vesel doveslovat do přístavu. Neboť bouře hrozí, vichr brání nastoupit na loď, rychle přispěchej, zachraň umírajícího, aby se neutopil v hlubinách, o matko milosti. Po lejchu na samotný závěr zazní dvojhlasá píseň Prelustri Elucentia, jejíhož autora se podařilo objevit a stotožnit až na konci 20. století. Jejím polský skladatel Petrus Wilhelmus Grudence, dnešního města Grudziądz v severním Polsku, který okolo poloviny 15. století pobýval v Čechách a jehož díla nalézáme v různých domácích pramenech té doby. Text tohoto zpěvu je opět ukázkou krásné poezie, kterou nám zprostředkuje půvabný překlad Jiřího Matla. Přejasnou září titána si ověnčena, a tak o vůni ctností se sladce opíráš. Buď zdráva, vznešená královno, podej žíznivým nektar odpuštění. Maria, přímluvkyně, rozbor milostivě pevné zdi našich hříchů. Nyní si poslechneme celkem tři skladby. Duchovní píseň, poetický lejch a dvouhlasou skladbu Petra Wilhelmy.

0: Dozněla poslední píseň z alba Rosa Mystica, Mystická růže, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Na CD zpívali Hasan El Dunja, Jiří Hodina, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí, ale jen pro tuto chvíli. Už mám pro vás připraveno další setkání u švédského stolu a těším se na slyšenou na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Izomat stavebniny.
13: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
14: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
15: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
18: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Slavná auditoria.
3: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
10: Za hudebním festivalem, který má za sebou už mnohaletou tradici i zajímavý vývoj, se dnes vydáváme jihozápadně od Prahy. A nečeká nás příliš dlouhá cesta, jen několik desítek kilometrů, na Příbramsko. Z mnoha míst či osídlení, která jsem si tam oblíbil, vyniká ze dvou důvodů nenápadné Třebsko. Obec o několika stovkách obyvatel, do jejíž historie se zapsali dva čeští velikáni. Jeden je, pravda, méně známý, ale pro naše moderní dějiny významný. spisovatel, lékař, porodník Karel Steinbach, který se v Třebsku narodil, přítel Karla Čapka, kterého ošetřoval na Strži až do jeho předčasné smrti, ale třeba i Jana Masaryka a dalších postav spjatých s první Československou republikou. Když přišel roku 1894 Steinbach na svět, chystal se právě za velkou louží v americkém New Yorku na svůj překrásný violončelový koncert Antonín Dvořák. Jakkoliv nemýval dříve tento nástroj v oblibě, říkal nahoře to kňourá, dole to bručí, nadchla ho skladba, kterou pro čelo složil jeho spolužák z New Yorkské konzervatoře Victor Herbert. Mimochodem ukotvenou v e-moll, čímž vzdal nenápadně poctu čerstvému Dvořákovu majstrštyku Symfonii z Nového světa, zkomponované v téže tónině. Načež mistr, konečně smířený s violončelem, sedl a vytvořil veledílo s nečekaně tichým jímavým závěrem, co by vzpomínkou na svoji první lásku, která právě v té době zemřela v Praze. Proč se ale v souvislosti s Antonínem Dvořákem zmiňuji zrovna o Třebsku? Na návrší se tam vypíná půvabný kostelík. Obec leží asi 2 kilometry od Vysoké u Příbramě, kde si, jak známo, mistr pořídil letní bydlení, kam se dobrých 20 let rád vracel. A traduje se, že v neděli ráno občas mašíroval líbeznou středočeskou krajinou, aby, jako hluboce věřící, usedl při mši v Třebsku na kůru k varhanám a preludoval. Dokonce prý místním věnoval částku na zakoupení nových. Zdejší oblast je vůbec Dvořákem tak říkajíc prosycena. Od velkých děl, jako je opera Rusalka, kterou zde na Vysoké komponoval, až pod zdánlivé, ale pro mistra příznačné maličkosti typu zmíněného kostelíka. A tak je na místě, že se právě zde rok co rok už desítky let koná hudební festival Antonína Dvořáka s centrálním ukotvením v Příbrami. Vystupovali na něm velké osobnosti od nás i ze světa. Při jubilejním 50. ročníku, to se psal rok 2018, například známý pěvec Thomas Hampson. Tento pěvec proslul mimo jiné interpretací děl Gustava Mahlera, a tak si teď v jeho podání poslechněme jednu z Rickertových písní. Doprovázejí vídeňští filharmonikové, řídí Leonard Bernstein.

Dosavadní pouť časem, jakou příbramský hudební festival Antonína Dvořáka urazil, se dá rozdělit do tří částí. Každá je něčím zajímavá, kromě jiného dobovými souvislostmi. Festival vznikl roku 1969 péčí společnosti Antonína Dvořáka, jejímž předsedou byl tehdy doktor Karel Mikisa, a péčí okresního kulturního střediska v Příbrami pod vedením Františka Černého. Oba si zaslouží alespoň krátkou zmínku. Dost možná totiž dlouho čekali na svůj sen. Nezapomeňme, jak byl od 50. let Zdeňkem Najedlým protěžován Bedřich Smetana a musel přijít nadějný úsek druhé poloviny 60. let, aby se Ministerstvo kultury, dříve pod kuratelou Nejedlého, uvolilo podporovat i festival se jménem Antonín Dvořák ve Štítě. Příbramsko díky němu v následujících dvou desetiletích ožilo koncerty špičkových těles. Na festival se vypravili česká či slovenská filharmonie, ale také symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Jaksi povinně, ale na vysoké umělecké úrovni se představili filharmonici z Moskvy či Leningradu, také však Royal Philharmonic Orchestra z Londýna. Hudební festival Antonína Dvořáka na Příbramsku dělal svému jménu čest a zdárně se rozvíjel. Pak ale došlo k jevu, který bývá průvodní okolností prudkých změn ve společnosti, takových, jaká zde nastala po listopadu 1989. V emotivní atmosféře se stává, že je odmrštěno vše, co bylo

rovných 30 let po vzniku festivalu založena jeho nadace. Bohužel se ale už po dvou letech tato akce znovu vrátila pod Příbramské divadlo, aby se pak od roku 2001 ocitl festival v gesci městského úřadu, který jej organizoval ve spolupráci s výborem pod vedením skladatelova vnuka Antonína Dvořáka III. Tento systém vyhovoval 14 let, kdy Příbramský městský úřad přikročil roku 2015 k transformaci festivalu. Pořadatelství, včetně licenčních práv, přesunul na nově vzniklou organizaci Dvořákovo Příbramsko, v jejímž čele působí jeho ředitelka Albína Dědičí-Goušková. A přišla doba nových a významných počinů, například provedení Dvořákova rekviem na Svaté hoře nad Příbramí. Připomeňme si teď tento Dvořákův opus částí Agnus Dei. Účinkovat budou kromě solistů členové Pražského filharmonického sboru a České filharmonie. Řídí Wolfgang Zavališ.

poslední době je v souvislosti s hudebním festivalem Antonína Dvořáka na Příbramsku záhodno upozornit na okolnosti, které rok co rok jeho konání provázejí. Jednak je to velmi zajímavý výčet míst, v nich se jednotlivé koncerty, a bývá jich kolem 1,5 desítky, uskutečňují. Asi nepřekvapí, že Svatá hora nad Příbramí, o které byla řeč před doznělou nahrávkou, k ním patří. Bazilika s jedinečnou atmosférou, k níž naši pobožní předci stoupali z města po kolenou nekonečným krytým schodištěm, patří přece ke zdejším skvostům. Také na zámcích v Březnici nebo na Dobříši se ale klasická hudba vyjímá. V rámci festivalu ovšem zní také v prostorách, které mohou být pro leckterého návštěvníka objevem. A jeho poznáním je tak navýšen hudební prožitek. Jistě, že Vila Rusalka, kde je dnes Dvořákovo muzeum, patří spíš do sféry obecně známých objektů, ale co třeba kostelík v obci Bohutín, ležící asi 6 kilometrů jihozápadně od Příbramy. Známá byla v minulosti především díky zdejšímu hornictví, které je připomínáno v dole s úsměvným názvem Žimbaba, upraveným v malé muzeum. Jenomže zdejší kostel svaté Máří Magdalény se roku 2026 stává dějištěm koncertu Cemlinského kvarteta, který v sobě nese přidanou hodnotu, a tou je účast mladého, ale již respektovaného hornisty Bena Goldscheidera, někdejšího Baborákova žáka z Barenboim Side Academy v Berlíně a člena rozvětvené rodiny, z níž se i po emigraci uplatnili ve světě filmový expert František a jeho syn, skladatel i publicista Alexander. Benovo vystoupení zapadá do dramaturgické strategie, jakou se hudební festival Antonína Dvořáka rozhodl uplatňovat. Mapuje hudbu ze zemí, kde se skladatel uplatnil a kde buď čerpal své vzory, anebo se naopak sám pro následující tvůrce vzorem stal. Po hudebních výletech do Rakouska a Německa patří rok 2026 Goldscheiderově vlasti, tedy Anglii. A kromě děl tradičních anglických autorů zazní i novinka zkomponovaná tomuto hráči na lesní roh, tak říkajíc na tělo. Jiný cizinec, srostlý s naší zemí a s naší hudební kulturou obecně a s Dvořákem a jeho příbramským festivalem zvlášť, pochází dokonce až z Indie. Dirigent Debashish Chaudhary patří k umělecké rodině z Bombaje, která se rozlétla do světa. Zatímco jeho bratr se uplatňuje v Americe jako osobitý malíř, Debashish se díky lásce ke Dvořákovi usadil a oženil u nás. A v rámci kulturních výměn naopak organizuje výjezdy našich hudebníků do Indie. Například dirigoval historické indické turné Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Zmiňoval jsem Cemlinského kvarteto. Jeho členové nám teď zahrají čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 2, Listy důvěrné, Leoše Janáčka.

Pomyslný oblouk dnešního vyprávění o hudebním festivalu Antonína Dvořáka na Příbramsku se pokusím zaklenout tak, jak jsem ho otevřel, tedy osobními vzpomínkami. Mluvě o Dvořákově vile Rusalka, kde se také konají festivalové večery. Měl jsem tu čest být v jednom případě dokonce jeho protagonistou, když moje vyprávění měl původně zarámovat hudbou Ivo Kahánek, ale na poslední chvíli za něj zaskočil Vilém Veverka. Atmosféra, v níž se člověka doslova dotýkají dějiny, byla nezapomenutelná. A vzpomněl jsem si tam tehdy také na nedaleké Třebsko a na můj pokus z roku 1990 o setkání s tamním rodákem, tehdy 96-letým Karlem Steinbachem v New Yorku. Kontaktoval jsem ho telefonicky v únoru, kdy jsem tam jako rozhlasový reportér mapoval oficiální cestu Václava Havla do Ameriky. Čas na setkání se ale nenašel a než jsem se do města přezdívaného Velké jablko vrátil, bylo pozdě. Na Dvořákovský festival na Příbramsku se naštěstí dá a má vracet neustále. Dnes tedy na Ivo Kahánka dojde. Na závěr dnešního pořadu nám zahraje třetí větu Allegro con fuoco z Dvořákova koncertu pro klavír a orchestr G-moll. Hrají Bamberští symfonikové, řídí Jakub Hruša.

0: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: německé kvality. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století.
3: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná právě další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek najdete naše pořady také na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích, kde si je můžete kdykoliv poslechnout zpětně. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes jsou se mnou ve studiu dva mladí hudebníci, kteří kromě toho, že jsou vynikajícími a žádanými hráči na své nástroje, tak se rozhodli také pro záslužnou činnost organizátorskou a založili pozoruhodný nový projekt, koncertní cyklus Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu s výtvarným uměním. Tak nejen tento počin, ale i mé dnešní hosty jako hudebníky si představíme v dnešním pořadu. Jehož hosty jsou houslistka Terezia Hledíková, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A klavírista Pavol Praženica, dobrý den i vám.
5: Krásný den.
3: Tak abych vás ještě trochu uvedl, když tak mě kontrolujte, jestli mám správné informace, tak Terezia Hledíková je členkou orchestru Pražští komorní solisté, lektorkou houslí, věnujete se také mládeži v rámci nadačního fondu Harmonie. A Pavol Praženica, tedy všestranný klavírista, vyhledávaný solista, korepetitor i komorní hráč, laureát Smetanovy soutěže v Plzni. Je to tak?
5: Ano.
3: Tak vlastně jsem se vás chtěl zeptat obou, cítíte se být slovenskými hudebníky, chcete být takto uváděni, protože už jste tady docela dlouho, že jo, tak jak to máte s národní identitou?
5: Já se přiznám, já v tomto směru asi bych se identifikoval jako československý. Protože ano. Obě ty entity nebo ty národy jsou pro mě vlastně stejně důležité tím, že jsem se narodil na Slovensku, mám tam kořeny, oba moji rodiče jsou ze Slovenska, ale zároveň už od svých 4 let žiju tady v Praze, to znamená od základní školy už tady i studuju, takže je to v tomto směru velmi vyrovnané. Ani jedno bych nechtěl jako upozaďovat.
3: Jak to má Terezia?
4: Tak u mě je to trošičku jiné tím, že jsem se přestěhovala do Prahy vlastně až během konzervatoře. Jsem nastoupila do druhého ročníku na pražskou konzervatoř, ale také už vlastně žiju v Praze nejdýl, jak jsem žila v jakém jiném městě, takže už se taky cítím jako hodně tady zabydlená, ale nenazývala bych se ještě Češkou, na to si netroufnu, takže jako pořád se prezentuji jako slovenská houslistka.
3: Rozumím. Tak především samozřejmě působíte na zdejší scéně. Hudba mezi obrazy vlastně není úplně nový projekt, protože funguje už od roku 2024. Co vás to tedy vlastně napadlo vrhnout se do organizování koncertu? Inspiroval vás třeba vážný zájem nebo něco podobného?
4: Tak ano, to jste krásně řekl, že vážný zájem nás inspiroval, nebo lépe řečeno konkrétně Tomáš Jamník, se kterým spolupracujeme oba dva už spoustu let a jsme součástí Ševčíkovy akademie, kde jsme původně přišli jako účastníci a teď už se tam zapojeme i pedagogicky. A
3: Akademii komorní hudby jste taky prošli, předpokládám.
4: Přesně tak.
5: Já jsem ještě současným členem.
3: Ještě jste současným členem, dobře. Ano, pardon.
4: Já jsem čerstvou absolventkou Akademie komorní hudby, ale pořád jsem ještě součástí některých koncertů a byly to pro nás neuvěřitelně inspirativní zážitky být součástí těchto projektů a koncertů a spolupracovali jsme tam s vynikajícími lidmi. A právě díky tomu jsme se nebáli vlastně do něčeho se pustit a začít něco dělat. A vzniklo to tedy tak, že Pavol hrál v jedné galerii Lapidarium koncert, který se tam moc všem líbil a vznikla tam myšlenka, že by se těch koncertů dělalo více, organizovalo více. Původně jako, že by všechny hrál třeba Pavol, co by ale asi nedávalo smysl, aby
5: mi nešlo zvládnout.
4: No a on mě oslovil, jestli bych mu nepomohla, jestli bychom něco nevytvořili.
5: Ale vlastně prvotně velice se to vyvíjelo, ta myšlenka. Prvotně to bylo na takové, nechci říct amatérštější bázi, ale mysleli jsme, že třeba budeme oslovovat jako kolegy, kamarády, nevěděli jsme vůbec, co to přesně obnáší. V tomhle právě Tomáš nám v tom začátku jako nesmírně pomohl. A postupně se to dostávalo víc a víc, jako řekněme, do nějakého i povědomí. A teďka už nám tam hrajou třeba i lidi, se kterými třeba jsme se neznali do té doby a je to víc takové, řekněme, profesionálnější. Jako ty začátky byly asi nejnáročnější, bych řekl.
3: Jsem se vlastně díval, že teď už jste spolek vlastně oficiální.
5: Je to tak, ano. To jsme byli jako téměř od začátku, ale samozřejmě ten proces trval nějakou dobu, než se to založilo. Vlastně vůbec od té myšlenky k nějakému prvotnímu reálnému koncertu to zabralo tak půl roku třeba.
3: No. A jste jenom vy dva ve spolku, nebo ještě někdo další?
5: Tak z hlediska jako právního, tam je potřeba, aby byli tři lidé členem, ale jeden náš úžasný kolega, kamarád se k tomu podvolil, že jakoby s ním byla, ale aktivní jsme pouze dva.
3: V roce 2024 vy jste vlastně oba byli ještě studenty HAMU, teď už myslím Terezia absolvovala, tedy v loňském roce, takže vy už jste úplně venku z instituce nebo pokračujete na doktorátu ještě?
4: Momentálně jsem úplně venku, nebráním se myšlence, že bych se ještě někdy vrátila, ale bavila jsem se o tom s několika lidma a myslím si, že je fajn si něco ještě mezi tím magisterským a doktorantským studiem zažít a přijít tam pak s něčím novým.
3: Takže aktuálně spíš učíte, než studujete.
4: Učím, hraju a tak organizuju.
3: No, a Pavol je odborný asistent, jak jsem se díval na oddělení klavírní spolupráce. Zároveň asi jste ještě na magisterském studiu.
5: Přesně tak, ano.
3: Máte rád slovo korepetitor nebo ne? Vadí vám to? Já jsem se setkal s lidmi, vždycky jsem si myslel, že to je neutrální pojem, a pak jsem se setkal s lidmi, kteří slovo korepetitor neradi slyší. Tak...
5: Já se přiznám, osobně mi to nevadí, spíš se vždycky jako pousměju a třeba si s tou udělám srandu. Ale je pravda, že někteří mý kolegové to tak berou jako trošku něco nižšího, což často úplně není pravda, protože většinou fakt se jedná o jakousi spolupráci a ne o pouze o nějaký doprovod, nebo v tom lepším případě, když to takhle řeknu.
3: No, já jsem se třeba dočetl, že jste klavírní spolupráci dělali na soutěži Pražského jara.
5: Ano, ano. To musím říct, že mě moc bavilo.
3: No, to je asi velká zodpovědnost, ne? Já si říkám, že bych z toho byl nervóznější než ze samostatného vystoupení asi.
5: Je obrovská. A speciálně řekl bych, někteří účastníci to berou velice vážně, třeba jako, že z Asie jako je to na nich i vidět už na první dojem.
3: No a těm to nesmíte zkazit.
5: Těm to nesmím zkazit, přesně tak. Ale na druhou stranu musím říct zase ze své zkušenosti, pro mě jednoznačně nejtěžší, anebo i třeba psychicky nejnáročnější je hrát jako solový recital. Mm-hmm. Že ve chvíli, když už na tom pódiu jsem s někým v jakékoliv podobě, tak je to v něčem víc uklidňující, ale myslím si, že tohle má každý trochu jinak.
3: Takže jste jako na ty relem spíš jaksi komorní hráč, nebo máte rád to... prostě tu kooperaci v té hudbě? Jako?
5: Ano, ale tím neříkám, že to solové hraní je pro mě také nesmírně naplňující a určitě i bych se ho nechtěl třeba vzdát, to, ale třeba ta příprava musí jít podle mě úplně největší, když to takhle řeknu.
3: Ano, ano. Když zůstaneme ještě chvilku u vás s dovolením, tak co se týče vaší všestrannosti, tak to je nejenom v těch různých obsazeních, kombinacích a tak dále, kdy hrajete jako solista nebo solově, tedy recitály nebo v komorních ansámblech, ale co třeba po stránce repertoáru, je vám nějaká repertoárová oblast nejbližší nebo se snažíte tak nějak univerzálně obsáhnout všechno?
5: V tomhle musím říct, já mám strašně na tu pestrost, takže v podstatě z každého to období nebo stylu i s různýma třeba nástrojema a i v té solové oblasti různý skladatelé jako lákají mě třeba i nové nějak objevy, když to takhle řeknu. Kdybych to vzal generálně, tak asi třeba větší část toho mého repertoáru je třeba z romantismu a 20. století a dále, třeba až po soudobou hudbu, nebo třeba z klasismu, třeba baroku se nevěnuju úplně tolik, možná i nástrojem přirozeně, i když je spoustu geniálních klavíristů, který hrajou právě Bacha nebo podobné autory. Ale obecně mám rád tu pestrost.
3: Takže Bacha, myslíte jako, že hrajete méně starší hudbu, protože prostě na to nemáte ten autentický nástroj, jo? Nebo...
5: Do určité míry a spíš i jakoby tím stylem, ale samozřejmě, že ho nehraju třeba minimálně na určité soutěže, je to jaksi... A každý si myslím, že by si měl projít vším.
3: No. Rozumím. No třeba k té soudobé hudbě si myslím, že klavíristé se nedostávají třeba na těch školách zas tak často, že jo? Že jsou zavaleni tím kanonickým repertoárem, musí hrát toho Chopina, Brahmse a na tu soudovou hudbu jim moc nezbývá čas někdy.
5: Je to pravda, v tomto směru, řekl bych, na těch západních univerzitách jsou o dost výrazně dál, protože více to třeba speciálně v Německu, v Rakousku. U nás se to pořád tak jako tvoří, ale zároveň mám pocit, že ten trend je jako vzrůstající.
3: Říká klavírista Pavol Praženica, který je spolu s houslistkou Terezií Hledíkovou dnes hostem pořadu Hudba v miléniu na Rádiu Klasik Praha. Mimo jiné si budeme povídat už brzy zase i o jejich společném projektu Hudba mezi obrazy. Ještě bych se vás chtěl zeptat, pane Praženico, mě zaujalo, vy jste při studiu na Gymnáziu hlavního města Prahy se věnoval i solovému zpěvu, jak jsem se dočetl. Ještě pořád vás zpěv nějakým způsobem způsobem drží, nebo je to součástí ještě vašeho hudebního života?
5: Tak tím, že občas spolupracuji i se zpěváky, tak jo. V tomto směru ano, jako klavírista. To zpívání už je spíš takové hobby, nebo někdy třeba s kamarády v hospodě, ale musím říct, zrovna náhodou v únoru asi po 7 letech jsme měli koncert s úžasným osistou Davidem Hernichem a on mě trošku hecoval, že bychom mohli zkusit, že teda něco zaspívám a on tím, že hraje dobře i na klavír, tak jsme toto dali jako přídavek. Takže po dlouhé době i takto jsem se předvedl, ale byla to spíš rarita.
3: Takže při spolupráci se zpěváky, když tomu zpěvu rozumíte, tak jim děláte třeba i trošku takového hlasového kouče někdy nebo něco podobného?
5: Trochu, ale rozhodně jako v této oblasti se necítím jak jako fundován, na to jsou tady rovno lepší kolegové.
3: Rozumím. No a měl by podle vás klavírista umět zpívat, nebo je to pro klavíristu v něčem přínosné, jako když třeba jak určitě spousta klavíristů říká, že se snaží jako hrát zpěvně a tak dál, že jo?
5: Určitě ano. Myslím si, že pro každý nástroj, ale pro ten klavír jako speciálně, protože třeba co se týká vedení frází a podobných věcí, ten zpěv je vlastně nejpřirozenější projev. Na klavír vy můžete něco zahrát jako samo o sobě a ty noty fungují, ale abyste měli jako tu přirozenost, tak ten zpěv tomu strašně dokáže pomoct. A to nemyslím, to člověk nemusí být profesionální zpěvák, ne, ale v rámci toho přirozeného projevu.
3: Platí to i pro houslisty?
4: 100% pamatuju si z hodin, moc krát jsem slyšela od profesorů, zpívej, zpívej, takže přesně to je to samé, jak Pavel popisoval vedení frázy na klavíru, tak na houslích to probíhá v podstatě úplně stejně.
3: Houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica jsou dnes našimi hosty, tak já navrhuji pustit si teď první hudební ukázku. Pavol Praženica nám zahraje 6 klavírních preludií od Bohuslava Martinů, mezi nimiž budou třeba i zpracování tanců jako blues nebo foxtrot.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, právě dozněla hudba Bohuslava Martinů, 6 z jeho klavírních preludií, které nám zahrál pianista Pavol Praženica, jenž je spolu s houslistkou Terezí Hledíkovou dnes tady u nás ve studiu Rádia Klasik Praha. Povídat si budeme i o jejich společném koncertním projektu Hudba mezi obrazy. Tak teď bych se obrátil na Terezi, která, jak jsme říkali, je také členkou orchestru Pražští komorní solisté. To znamená, když vysíláme tento pořad v květnu, vy jste v Jižní Americe teďka, je to tak?
1: Ano, Pražští komorní solisté jedou do Jižní Ameriky. Já bohužel tentokrát nemůžu kvůli jiným povinnostem, které bych musela v Praze rušit, ale čeká mě pak vystoupení s nima třeba v létě na vlastně festivalu u pana Kinského v Kostelci nad Orlicí, kde s náma vystoupí neuvěřitelný klavírista Lukáš Vondráček.
0: Já jsem si říkal, to je vlastně hezké, že PKS to je tak vlastně něco mezi orchestrem, komorní hrou, že jo, i solově si tam zahrajete. Taky jsem viděl, že Vivaldiho jste hrála nedávno s nimi. Co vy máte z těchto disciplín, jak si nejraději z těch různých tváří houslové profese?
1: Já mám ráda taky tu pestrost. Já jsem se nikdy nehrnula vysloveně do orchestru, protože jsem nechtěla mít takovou tu každodenní rutinu toho chodění do zaměstnání. A právě proto jsem ráda, že můžu hrát v Pražských komorních solistech, protože hru v orchestru mám moc ráda a tenhle ten způsob projektu mi moc vyhovuje. A taky mám ráda, že se tam zahraju s fantastickýma hráčema, kteří jsou přesně v těch nejlepších pražských orchestrech, jako je Česká filharmonie nebo FOK. Ale zároveň bych řekla, že mě asi nejvíc naplňuje komorní hra a nejvíc asi věnuju komornějším projektům. Častokrát hrajeme právě třeba s Pavlem i s Aničkou Pavlovou, s Tomášem Jamníkem hrajeme docela hodně v poslední době různé komornější díla, tak bych asi řekla tak.
0: Mě samozřejmě zajímá i ta vaše práce s dětmi a mládeží. Vy jste tedy lektorkou nadačního fondu Harmonie, který tedy poskytuje hudební vzdělání dětem jaksi bez rozdílů, bezplatně, vychází to z toho venezuelského projektu El Sistema. Tak co vás k tomu přivedlo a proč to děláte? Co vás na tom baví?
1: Tak nadačním fondu jsem už teďkom čtvrtým rokem a přivedlo mě k tomu, že vlastně už 10 let tam pracuje můj bratr starší, který je taky houslista. A popravdě je to pro mě jeden z nejkrásnějších projektů, kterého jsem součástí. Sama jsem se zúčastnila před 2 lety SEJA, co je mezinárodní akce, kde se propojují právě El Sistema projekty z různých krajin. Tam se právě setkalo na 10 dnů v Itálii asi 150 dětí z 19 krajin. A společně tvořili, společně chystali několik koncertů a bylo to pro mě jeden z největších zážitků, jakým způsobem všichni spolupracovali, pomáhali si, ti starší a zkušenější pomáhali těm mladším. Byla tam neuvěřitelná atmosféra.
0: Ten fond tedy zastřešuje i několik dětských orchestrů a tam jsou jenom smyčce, že? Je to tak?
1: Ano, my fungujeme jenom pro smyčce.
0: No to zrovna si říkám, ty smyčce pro ty začátečníky asi nejsou úplně jednoduché, ne? Taky se říká, že na nervy rodičů těch cvičících dětí jsou to náročné nástroje poměrně.
1: Jako, já myslím, že kdyby někomu hrál doma někdo na tubu nebo na nějaký dechový nástroj, tak by to taky asi nebylo v těch začátcích nejpříjemnější.
0: A na tubu se nemusí tolik ladit, že jo, jako na ty housle, no, jako taky se dá různě, samozřejmě, jaksi nátiskem to ovlivnit, ale není to tak citlivé, abych tak řekl. Jako.
1: Jasně, no, na ty smyčce je to hodně citlivé a jako věřím, že to mají rodiče častokrát jako zajímavé, ale zatím se nám nikdo vysloveně nestěžoval neštěstí.
0: Dobře, no a ty nástroje to vlastně se těm dětem nějak zapůjčuje, že jo? To je takový.
1: Ano, přesně tak, nadační fond půjčuje. Vlastně krom toho, že mají děti zadarmo výuku, tak mají zadarmo i nástroje, co pro hodně dětí rozhodující.
0: A ta pedagogická činnost vás tedy třeba i do budoucna zajímá, chtěla byste
1: určitě,
0: se tomu věnovat?
1: Určitě. Já myslím, že nadační fond je ještě hodně specifický v tom, že probíhá skupinově ta výuka. A to je jedna z, jako, z takových jediných institucí, která takhle provozuje výuku v České republice, bych řekla. Jako samozřejmě na hudebkách fungují různé orchestry, ale není to jako, že by dítě přišlo rovnou do orchestru a rovnou hrálo v orchestru. Na nadačním fondu hned od první hodiny vlastně děti hrají skupinově.
0: A co tam dělají na té první hodině, tedy jako když přijdou do orchestru a nic neumí, tak jak to přesně vypadá?
1: Tak první hodina většinou jsme tam minimálně 2 lektory. Jeden lektor si sedne před děti, děti sedí v kroužku a postupně jim ukazujeme, jak se vůbec ten nástroj drží. To je jako základ toho. Pak se snažíme postupně vytvořit nějaký tón. Jo? Takže každý zkouší, můžou si ze začátku i vyzkoušet zahrát si na housle, na violu, i na čelo, můžou si to prostřídat a až v pár hodinách si vlastně vyberou, co samozřejmě taky hodně zajímavé, protože častokrát na hudebce si od první hodiny musí vybrat nástroj a neskouší vlastně, jaký je to hrát na ty jiné nástroje. No a pak postupně stěžujeme různé cvičení. Hodně fungujeme na základě vlastně jako poslouchání a musí odposlouchávat různé cvičení a podle sluchu vlastně hrát na housle nebo na jakýkoliv smyslový nástroj a pak postupně až přidáváme noty.
0: A jak velké procento těch dětí pak u toho vydrží třeba další rok, dva?
1: My se jako prezentujeme tak, že nevychováváme jako profesionální hudebníky. Rozumíme tomu, že prostě ten způsob výuky, jak funguje u nás, je hlavně jakoby pro radost a proto, aby je naučilo něco do života i to, jak se připravovat vlastně na ty koncerty, jakým způsobem vystupovat před lidma a takhle se jako prezentovat. Na druhou stranu máme už i několik dětí, které se vybrali pak například Julie Krejčí, teďkom studentka Pražské konzervatoře, která už si zahrála několikrát i vlastně v profesionálních orchestrech, tak taky původně vznikla, jak původně začala chodit k nám dřív do harmonie.
0: Říká houslistka Terezia Hledíková, také pedagožka a lektorka nadačního fondu Harmonie. Tak my si vás teď poslechneme, jak hrajete. Bude to jedna část ze sonáty A-dur Cezara Franka, kterou jste nahrála společně s klavíristou Matějem Arendárikem. Tak si to pojďme...
1: Je to tady z koncertu, není to...
0: rozumím, živá nahrávka.
1: Ano, živá.
0: Pojďme si ji teď poslechnout. Terezia Hledíková společně s klavíristou Pavolem Praženicou jsou našimi dnešními hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, právě dozněla jedna z vět sonáty A-dur pro housle a klavír Cezara Franka. Za klavírního doprovodu Matěje Arendárika nám hrála na housle Terezia Hledíková, která je spolu s Pavolem Praženicou dnes v pořadu Hudba v miléniu tady u nás ve studiu Rádia Klasik Praha. No a povídat si budeme teď už také o společném projektu, koncertním cyklu Hudba mezi obrazy, který oba naši hosté pořádají od roku 2024. Tak co to spojení hudby a výtvarného umění? Patří hudba a výtvarné umění nutně k sobě a proč podle vás?
1: Nutně ne, ale určitě patří.
0: Jo.
1: A my si třeba myslíme, což jeden taky z těch efektů, že ta kombinace těch různých uměleckých stylů třeba dokáže ještě i zvýšit ten zážitek pro toho návštěvníka toho koncertu a třeba i právě pro návštěvníka, který úplně běžně nechodí pravidelně každý týden na koncert do Rudolfína, ale přijde, tak toto skutečně ho může třeba i zaujmout.
0: No, já si říkám, jestli to není rozptilující, že člověk se takhle zadívá na obraz, zamyslí se a třeba přestane poslouchat.
2: Já myslím, že to nevadí. Když si užívá tu hudbu takovým způsobem, že se kouká na obraz, tak si myslím, že je to v pořádku.
0: No, je pravda, že i mnohé třeba kostely, kde se hrávají často koncerty, nebo některé starší koncertní síně jsou taky bohatě zdobené. Některé mají lepší výzdobu než akustiku, bych řekl třeba dokonce. Takže to je samozřejmě fakt, že to se vám může stát i jinde, že se zakoukáte na výtvarné umění, než jenom v galerii.
2: No, bych možná řekla, že právě tím způsobem, že to organizujeme v těch galeriích, a tak přivoláme k té klasické hudbě a přilákáme vlastně i lidi, kteří by normálně na klasický koncert třeba nepřišli a přijdou se podívat na ty obrazy a zároveň si poslechnou tu klasickou hudbu a takovým způsobem se k ní dostanou.
0: No a odehrává se to teda v různých galeriích nebo jenom v té galerii Lapidarium?
1: V současnosti v galerii Lapidarium, ale mohu prozradit, že aktivně pracujeme na tom, že už teďka v květnu by měl proběhnout jeden koncert i mimo Prahu, v jiné galerii ve Vodňanech.
0: Kolikátého to bude května?
1: Bude to 27. května.
0: Ano. Tak to ještě stíháme, to je dobré. Ano, tak to je až po vysílání.
1: A ten směr je takový, že se chceme rozširovat dále a na podzim potom už jsou tam v plánu i další prostory a postupně vlastně se dostávat třeba i jinam.
0: Hraje v tom vašem cyklu, v té dramaturgii, roli nějaké třeba párování toho interpreta s těmi obrazy, že třeba vyberete nějaký repertoár nebo nějaké hráče jaksi rezonující nebo naopak kontrastující s těmi obrazy, co tam zrovna jsou, nebo je to zkrátka tak, jako jak to zrovna vyjde?
1: V současnosti spíš jak to vyjde, do budoucna se ani tomu to nebráníme, ale musím říct, že nějak se vždycky zatím povedlo, že to, kdo tam hrál, zrovna korespondovalo s tím, co tam bylo vystaveno.
0: Jaký je vlastně váš vkus na výtvarné umění? Kdo jsou třeba vaši oblíbení výtvarníci nebo oblíbený styl? Jste spíš na modernu nebo na klasiku?
2: Já se přiznám, já mám moc ráda třeba Pollocka a byla jsem v New Yorku se podívat na některé jeho obrazy, teda byl to jako záměr mít cestný,
0: kvůli tomu
2: ale
0: jste tam letěla,
2: to rozhodně ne, ale byla jsem strašně ráda, že jsem se mohla na něj podívat jako naživo, ano, v MoMA, a tam to bylo neuvěřitelné a mohla bych předtím sedět hodiny.
0: Takže konceptualismus je váš styl. Jak to má
1: já
0: Pavel?
1: Mám rád strašně impresionismus, Van Gogha,
0: ano.
1: Van Gogha,
0: autentický. Holandské.
1: A i další impresionismus. A tam se to teda pojí i s tím, že impresionismus je jedna z těch období, který i jako klavirista velice rád hrávám.
0: Když vy jste vlastně založili váš tedy spolek jako studenti, tak chodí na ty vaše koncerty hodně třeba mladí lidé? Já vím, že hodně dáváte prostor mladým hráčům, co publikum.
1: Ano, oboje. Jak ti mladí hráči, tak to malé publikum vlastně jsou jedním z těch hlavních jako záměrů, na kterým to celé stavíme, bych tak řekl.
2: Mám pocit, že čím dál tím víc se tam i objevují mladí lidi.
1: A právě třeba i jako ne jenom muzikanti nebo naši kamarádi, ale i širší veřejnost, třeba studenti úplně jiných oborů a podobně.
0: Máte tedy pocit v tomto směru, že je to jako pozitivní ten vývoj, že třeba mladí lidé poslouchají klasickou hudbu stále více, nebo
1: Ano, a shodou náhod jsem teďka četl, nevím, jestli to nebylo dokonce na Seznamu, ale
3: je to možné. No vyšla nějaká ta,
1: ano, jeden článek,
3: to je pravda,
1: že
3: no.
1: Co se týká jako právě poslechovosti, s tou klasickou, že v současnosti je tam ta starší generace a naopak se to více rozvíjí u té mladé, naší generace.
3: Ano, ano.
1: A spíše ten střed je takový jako trošku vlažnější.
3: No, tak možná opravdová výzva je přilákat střed, jako no.
1: No, my jsme si vždycky říkali, jak se vždycky říkalo, že jako pro mladé lidi ta klasická hudba není tak atraktivní, a takže to je ten náš hlavní záměr, ale zase bych řekl, že jako u nás se objevuje i ten střed.
2: U nás se objevuje
1: jako všechny generace.
3: Co už jste tedy v rámci cyklu Hudba mezi obrazy všechno uskutečnili, jaké byly zatím největší highlighty nebo nejvýraznější zážitky těch už uplynulých vlastně téměř dvou sezon?
2: Já jsem to nedávno počítala, máme za sebou oficiálně 17 koncertů. Předtím samozřejmě proběhly ještě různé zkušební, ale oficiálně je to 17, tedy teďkom probíhá druhá sezona. A jeden z highlightů pro mě byl například koncert právě, na kterém koncertoval i Pavol a hrál spolu s violončelistou Vilémem Vlčkem. To je pro mě jeden z, jako, z nejlepších koncertů, které jsme tam měli. A pak ještě jeden byl pro mě zajímavý, ale i z toho důvodu, že vlastně dva dny před koncertem nám původní obsazení bohužel napsalo, že se stal úraz a že nemůžou vystoupit na koncertě. A měli tam hrát manželé Honovi a bohužel Štěpán Hon měl úraz, takže mohla vystoupit jenom klaviristka Nina Honová. A my jsme řešili, jestli ten koncert za dva dny jako uskutečníme nebo neuskutečníme, a napadlo nás šílený nápad a zavolali jsme ještě z Brna Anešku Novákovou, perkusionistku, a Alessandra Mastraši, violončelistu, kteří byli ochotní a na druhý den přijeli a odehráli naprosto úžasný program. Takže to byl pro mě velký zážitek.
3: Tak to je takový typický organizátorský adrenalin, samozřejmě to. Věřím, že jestli budete pokračovat, tak se vám ještě spousta takových příhod odehraje, než bych vám to přál, ale je to pravděpodobné. Vlastně myslíte třeba taky na současné skladatele, uvádíte i soudobou hudbu?
1: Ano, i takovéto koncerty už tam proběhly, třeba právě Anička Paulová u nás hrála společně s klavíristou Miroslavem Weinauerem vyloženě soudový program, nebo huslistka Tereza Horáková.
3: Ale není to tak, že byste to jakoby přímo objednávali, ty skladby nějak, nebo spíš to tak
1: zatím
3: jako přinesou ti interpreti?
1: Zatím to nebylo, že objednávali, ale shodou nějakých okolností, které se vyvinuly, to tak vyplynulo, že to vyloženě některé ty věci byly jakoby u nás i jako světová premiéra. Ale zase do budoucna je možné, že si vyloženě i objedná některé skladby, a třeba i u té mladé skladatelské generace, protože obecně ten náš hlavní záměr je těm mladým interpretům a v té souvislosti skladatům dávat právě ty příležitosti nějakým způsobem se prezentovat. No.
3: Rozhodně by to dávalo smysl. Jinak posluchači vás samozřejmě najdou na Facebooku, Instagramu, předpokládám. Ano. Webovou stránku ještě nemáte?
1: Momentálně zakládáme. Takže já si myslím, že když vyjde tento rozhovor, tak už i ta webová stránka bude.
3: Tak samozřejmě vám budeme držet palce v tomto vašem záslužném úsilí. Přejeme ještě mnoho úspěšných sezon, ať se vám daří. No a závěrem dnešního pořadu, jehož hosty tedy byli klavírista Pavol Praženica a houslistka Terezia Hledíková, si ještě poslechneme z Brusu novou nahrávku, kde vy účinkujete oba společně. Je to skladba, která zazněla i v rámci cyklu Hudba mezi obrazy, trio pro housle, klarineta, klavír od Jiřího Temla, kde ještě spolu s vámi také bude hrát klarinetistka Anna Paulová. Tak já vám ještě jednou děkuji, že jste přišli k nám do studia. Přeji, ať se vám daří, a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
1: Děkujeme moc za pozvání.
3: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Skonto nábytek.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Ladíte Klasik Praha.

Hezký dobrý den, slyšeli jste právě Orfea v podsvětí předehru k této operetě Žaka Offenbacha. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, Martin Zighart dirigoval a ve 12 hodin 10 minut vás od mikrofonu Radia Klasik zdraví Bára Sedláčková. Dnes je 16. května, svátek má Přemysl, všechno nejlepší všem Přemkům. No a my si teď pustíme další část z další opery, tentokrát to ale bude Arie z Fausta. Příjemný poslech.

Slyšeli jste Cavatinu, titulní postavy ze třetího dějství Gounodovy opery Faust. Slyšeli jste arii Salut Marche et Paix, buď zdrav, ctnostný a čistý domove. Benjamin Bernheim, francouzský lirický tenor, nám zpíval. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 2019. No a s Benjaminem Bernheimem hrála PKF Prague Philharmonia a Emmanuel Vium dirigoval. No, my si teď pustíme sonátu pro klavír číslo 10 C-dur. Uslyšíme její třetí větu Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír zahraje Lang Lang.

Je 12 hodin 21 minut, 1, 2, 2, 1 a já doufám, že si v přítomnosti Radia Klasik Praha užíváte příjemné sobotní odpoledne. Dnes je takové jarní, spíše chladnější počasí, ale předpověď hlásila, že se tedy má ochladit a že má i pršet, ale k večeru už by měla oblačnost ustupovat, no a zase se bude pomalu snad oteplovat. My si pustíme další hudbu a tentokrát to bude hudba z filmu Fantastický pan Lišák. Pokud jste tento film neviděli, tak si ho pustte. Je to naprosto fantastický, skvělý animovaný film, ale je to film, který natočil Wes Anderson, to je můj velmi oblíbený režisér, podle knihy Rolda Dahla. Je to film o lišákovi, který vyzraje na lidi. Je to fantastické, proto se to také jmenuje Fantastický pan Lišák. Alexandre Desplat, francouzský filmový skladatel, složil hudbu k tomuto filmu a byl za ní nominovaný na Oscaru, na Oscara BAFTU a jiná ocenění. Už předtím byl oceněný několika Oscary i Zlatými glóby. No a vy uslyšíte ukázku z alba, které vyšlo v roce 2025, kde si Desplat sám diriguje svou filmovou hudbu hranou pařížským orchestrem. Zahraje nám tedy Orchestre de Paris, sám tedy Alexandre Desplat diriguje. No a pokud byste chtěli tenhle film vidět, tak je to na jedné tedy placené platformě. Já jsem se na to zrovna nedávno koukala s dětmi, snadno to najdete na internetu. A opravdu, pokud třeba dnes večer nemáte filmový program, tak si to pustíte, protože i uslyšíte opravdu tu absolutně fantastickou, skvělou hudbu.

0: Můj další host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Po 6 letech nastal čas na změnu a od 1. ledna stojí v čele kultury v Teplicích. Tím se přiblížil své největší lásce, kterou je hudba. Sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense, jenž také manažuje. V dalším díle na osobní notu byl ředitel kultury v Teplicích Petr Šíla. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jste Te Deum z konce prvního dějství opery Tosca. To byla závěrečná tedy scéna, kdy Scarpe odhalí své zlotřilé plány na získání Tosky. Poté rouhačsky zpívá Te Deum s kostelním sborem. Slavná nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 1976. A tady nám zpíval Cheryl Milnes, baritonista, jeden z nejslavnějších verdiovských baritonů 20. století. Zpíval nám také londýnský operní sbor, National Philharmonic Orchestra hrála a Nicola Rescinio dirigoval. My si teď pustíme Fantasia para un gentilhombre pro kytaru a malý orchestr. Bude to první věta. No a Joaquín Rodrigo je autorem této hudby.

Pepe Romero nám hrál na kytaru a Academy of St. Martin in the Fields ho doprovázela, Neville Mariner dirigoval a vy jste tedy slyšeli hudbu Joaquina Rodriga. Teď nás čeká svatební pochod z hudby ke hře Sen noci svatojanské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zahraje nám Clevelandský orchestr, George Sell diriguje.

Ale byl svatební pochod z hudby ke hře Sen noci svatojanské, Clevelandský orchestr nám hrál, George Sell dirigoval. Teď si pustíme Chopina. Bude to ukázka, nebo bude to vlastně skerco, které má 10 minut 56 vteřin a půjde ukázku z Kasíkovy Chopinovské nahrávky Balady a skerca, které vyšlo před 2 lety. Zahraje nám tedy na klavír Martin Kasík.

Slyšeli jste hrát na klavír Martina Kasíka a slyšeli jste skrco číslo 4 E-dur Friderika Chopina. My si teď pustíme alchymistu Georga Friedricha Händla. The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra nám zahraje, Christopher Hogwood diriguje. A uslyšíte tedy druhou část, preludium, minuet a... No, je to tedy Georg Friedrich Händel. Za malou chvíli si pustíme Gustava Mahlera, protože za 4 minutky bude 13 hodin a přehoupneme se do druhé hodinky odpoledního vysílání tady na Rádiu Klasik Praha. No a po Mahlerovi nás čeká třeba Haydn, Dvořák, nebo třeba Williams, nebo opět Chopin.

0: pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Fizomat stavebniny.
11: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá baráda.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: české kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Jsme Klasik Praha.

13 hodin, 11 minut, přehopli jsme si krásně do druhé hodinky vysílání na rádiu Klasik Praha. Slyšeli jsme symfonii číslo 1 D-dur Titána. Druhou větu z něj, nepříliš rychle, Gustava Mahlera, hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. My si teď pustíme Josefa Haydna a pustíme si jeho smyčcový kvartet číslo 23 F-moll. Tentokrát to nebude jeho druhá věta, nýbrž třetí věta.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 23. F-mol, třetí věta. Tady vidím z okna u Smíchovského studia, že se nám obloha poněkud zatahuje. Pokud dneska vyrážíte někam na procházku, přibalte si sebou pro jistotu deštník. Možná ho budete potřebovat. Ve 13 hodin 18 minut čas na obědovou poobědovou kávičku. No a my si pustíme Antonína Dvořáka a pustíme si ho v podání Českého národního symfonického orchestru. Zdeněk Košler bude dirigovat a uslyšíme třetí větu ze symfonie číslo 7 d-mol.

Tohle byla třetí část jedné z vrcholných symfonií Antonína Dvořáka. Slyšeli jste třetí část Vivace symfonie číslo 7 d-moll. Hrál nám Český národní orchestr, Zdeněk Košler dirigoval. Teď si pustíme hudbu filmovou a bude to hudba z filmu Geisha. John Williams je jejím autorem a zahraje nám Anne Sophie Mutter na housle a Arts Orchestra of Los Angeles pod taktovkou samotného Johna Williamse.

0: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Mstislav Rostropovič, James Galway, Dagmar Pecková či Kateřina Javůrková. To jsou jen namátkou jména některých laureátů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Kdo další se k ním řadí? A jaká je historie tohoto prestižního klání? Dozvíte se v dalším díle pořadu Slavná auditoria s premiérou v pondělí v 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Jsme Klasik Praha.

Nádherná etída pro klavír číslo 12 c-moll, revoluční. Květa Novotná nám hrála tuhletu klasiku Friderika Chopina. No a teď nás čeká Bach. Bude to koncert pro čembalo a smyčce d-moll. Uslyšíme druhou větu a zahraje nám na čembalo Jean Rondo nebo třeba Sophie Gent na housle a mezi nimi bude ještě, mezi těmi hráči, které uslyšíme na čembalo, je třeba Thomas de Pierf. No a potom nás čeká Samuel Coleridge Taylor a nebo Alois Halba. 13 hodin 35 minut posloucháte sobotní Klasik Praha.

dozněl Bach, ale tentokrát to byl Carl Philipp Emanuel Bach. A slyšeli jste koncert pro čembalo a smyčce D-moll. Byla to druhá věta. Samuel Coleridge Taylor a jeho symfonická báseň. Pustíme si možná dneska náš nejdelší kus, 17 minut. Samuel Coleridge Taylor, znáte ho z našeho vysílání minimálně, je to afrobritský skladatel, nebo byl to afrobritský skladatel, který žil mezi lety 1875 až 1912, byl žákem Charlesa Stanforda a ve své době byl velmi úspěšný autor, ale i přesto, že byl úspěšný a v Americe ho třeba přijal prezident Roosevelt v Bílém domě, v posledních letech je jeho dílo znovu objevováno, ale i přesto, že byl tedy úspěšný, tak zemřel velmi mladý, nemocný a chudý. On usiloval o propojení tradice klasické hudby s africkou a afroamerickou hudbou. Byl inspirovaný zejména Johannesem Brahmsem, uherskými tanci a Dvořákem, který ho významně ovlivnil. Loni to bylo 150 let od jeho narození. U té příležitosti vyšla i tato nahrávka, kterou uslyšíte, nahrávka amerických interpretů. A uslyšíte tedy jeho hudbu v podání National Philharmonic Orchestra. Michael Rapper diriguje. No a vy uslyšíte Toussaint Louverture, to je jméno, které je jako jméno jenom té symfonické básně, neznamená to předehra. Toussaint Louverture byl haitský vojevůdce, který byl první černošský generál historie, který v bitvě porazil evropská koloniální vojska během takzvané haitské revoluce, úspěšného povstání otroků proti koloniální vládě Francie. No a tato symfonická báseň je jeho hudebním portrétem. Proto jsem jenom říkala, neplést si to tedy s overtýrou, tedy předehrou, protože tento vojevůdce se prostě jmenoval předehra. No takže se mu to stalo tak jakoby osudným, je to jeho nomen omen. Tak my si pustíme tu symfonickou báseň o něm.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Tohle je Klasik Praha.

Jste slyšeli Aloise Hubu? Slyšeli jste ukázku z alba z loňského roku, které vyšlo u Suprafonu, s kompletním dílem Aloise Huby pro běžný půltónový klavír. Cyklus, který jste slyšeli, je inspirovaný dobovými tanci populárními ve 20. letech 20. století. Byly to tedy čtyři moderní tance pro klavír a vy jste slyšeli čtvrtou větu tango. No a hrál nám Miroslav Beinhauer, klavírista věnující se právě především hudbě 20. a 21. století. Hábou se zabývá dlouhodobě a je také jediným hráčem na světě hrajícím na hábovo šestitónové harmonium. U nás ještě zůstaneme a pustíme si árii z prvního dějství Dalibora Bedřicha Smetany.

Slyšeli jste ukázku z alba Smetana Arias, prvního profilového alba tenoristy Pavla Černocha, které vyšlo v říjnu v roce 2024, v roce české hudby a v roce Smetanova 200. výročí. Tohle byla arie titulní postavy z prvního dějství opery Dalibor. Tahle opera měla premiéru v roce 1868, ve které Dalibor přiznává králi Vladislavovi, že násilím pomstil smrt svého přítele Zdeňka. Slyšeli jste tady zpívat Pavla Černocha, doprovázela ho Česká filharmonie, Tomáš Netopil dirigoval. No a my se posuneme dál do světa, pustíme si Antonia Vivaldiho. Tohle bude koncert pro dvě trubky a hoboj D-dur a zahraje nám Academia Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini diriguje.

Slyšeli jste koncert pro dvě trubky a hoboj D dur Antonia Vivaldiho. No a teď si pustíme Enrika Věňavského. Bude to koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll. Bude to první věta tentokrát a zahraje nám Clevelandský orchestr a Vladimír Aškenázy diriguje. Ty housle, které uslyšíte, budou patřit Joshu Bellovi.

0: To zněla hudba Henryka Wieniawského, polského houslisty a hudebního skladatele, který žil mezi lety 1835 až 1880. Jeho hudbu jste slyšeli v podání Joshua Bella a Clevelandského orchestru. Vladimír Aškenázy dirigoval. Za malou chvíli si pustíme hudbu z filmu The Artist Ludovika Burse. No a potom nás čeká třeba Friedrich Gulda, Gilles Mesnet, Georg Friedrich Händel nebo Josef Suk. Je 14:30, sobota 16. května.
1: Klasik Praha.
2: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
7: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňany to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jednoho průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
6: Jaké programy máte pro školní skupiny?
7: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
6: To je hodně zvířat. Co dalšího Zoopark Zelčín školám nabídne?
7: Kromě programu se zvířaty si mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu z němého filmu The Artist? Tohle téma se jmenovalo George Valentine. Je to němý film, ale je z roku 2011 a na ČSFD má 81%, měl také 10 nominací na Oscara. Takže jestli jste umělce ještě neviděli, myslím, že je nejvyšší čas. Ludovik Burs napsal hudbu, kterou jste slyšeli, hrála nám bruselská filharmonie, Ernst van Thiel dirigoval. No a nás teď čeká trošku méně oddechová hudba, řekněme. Bude to koncert pro violončelo a dechový orchestr, ale bude to idyla. Idyl, druhá věta Friedricha Guldy a Le Forces Majeure nám zahrají a Rafael Merlin diriguje. Edgar Moreau, ten bude hrát na violončelo.

Friedrich Golda, rakouský klavírista a skladatel, který zemřel v roce 2000. Violončelista Edgar Moro nám hrál jeho hudbu. Teď si pustíme část opery Sid, bude to baletní svita, bude to sedmá věta z této svity a Gilles Mesne byl autorem této hudby. Tentokrát nám zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Keith Clark diriguje.

Žilme zne a oprasit. Slyšeli jste tedy baletní hudbu z této opery, hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Kise Clarka. No a teď si pustíme hudbu Georga Friedricha Händla a bude to improvizace na árii Oh Sleep, Why Dost Thou Leave Me?

Nuria Rial, to je ta sopranistka, kterou jste slyšeli zpívat, která se v posledních letech specializuje právě na období renesance a baroka, jako jsou díla právě Georga Friedricha Händla. Doprovázel jí soubor L'arpeggiata, to je soubor, který se právě té barokní a staré hudbě dlouhodobě věnuje pod vedením Kristýny Pluhar. A vy jste právě slyšeli tedy improvizaci na árii, kterou Georg Friedrich Händel napsal. Velmi povedené, doufám, že se to líbilo i vám. A teď se zase na chvíli vrátíme domů, pustíme si hudbu Josefa Suka. Bude to serenáda pro smyčcový orchestr Esdur, uslyšíte čtvrtou větu. No a zahraje nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

0: Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši nám zahrála hudbu Josefa Suka. No a my si za malou chvíli poslechneme, co vás zítra čeká v novém pořadu Stanislava Předoty, který se jmenuje Švédský stůl, ale potom si pustíme nahrávku skotského komorního orchestru britského skladatele Peter Maxwella Davise a ta skladba, kterou uslyšíte, se jmenuje An Orkney Wedding with Sunrise. To bude nádhera.
1: Klasik Praha.
2: Ke skvostům sólové klavírní literatury patří Preludia od Claude Debussyho. Pro další díl pořadu Švédský stůl jsem vybral vytříbenou nahrávku Ilji Hurníka. V premiéře si ji můžete poslechnout v obvyklém čase v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Hele! Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla naprosto nádherná svatba na Orkneych s východem slunce. An Orkney wedding with sunrise. Složil to Peter Maxwell Davies, britský skladatel, který žil mezi lety 1934 až 2016 a od roku 2004 byl dvorní skladatel královny Alžběty. No a tahle ta svatba na Orkneych je z roku 1985 a vznikla na objednávku amerického tělesa Boston Pops Orchestra. Premiéru dirigoval John Williams. Jedná se o jednu z autorových hravějších, méně komplikovaných skladeb a obsahuje v závěru solo Rudy, to jste samozřejmě slyšeli. Davies sám bydlel, já to teda k tomu připisuju, to, že on si v té době ještě nebyl dvorní skladatel královny Alžběty, ale vidím tam úplně tu přímou linku. No a Davies sám bydlel na Orkneych od 70. let až do své smrti. A vy jste slyšeli teď ne Boston Pops Orchestra, ale skotský komorní orchestr a tahle nahrávka byla z roku 2016. Ben Gernon dirigoval. Doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě. Teď si pustíme zase něco komplikovanějšího. Bude to árie z druhého dějství Carmen.

Slyšeli jste árie ze druhého dějství opery Carmen, Georges Bizeta, Orchestr národní opery v Lyonu nám hrál a Alain Altinoliu dirigoval. Piotr Bečala, to je ten tenorista, jehož hlas jste slyšeli. No a teď si zase pustíme klasiku. Pustíme si Wolfganga Amadea Mozarta a bude to jeho smyčcový kvartet číslo 20 D-dur Hofmeister. Uslyšíme druhou větu.

Kotior Mosaikes nám hráli smyčcový kvartet číslo 20 takzvaného Hofmeistra Wolfganga Amadea Mozarta. Teď si pustíme koncert pro violončelo a pustíme si koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 G-dur druhou větu Dmitrije Šostakoviče. Loni bylo jeho 50. výročí úmrtí, letos slavíme 120. výročí narození.

0: Slyšeli jste část z rozsáhlého kompilačního alba s Šostakovičovými kompletními symfoniemi, sólovými koncerty a operou Lady Macbeth Mcenského újezdu v podání bostonských symfoniků a dirigenta Andrise Nelsonce a světových solistů, které vyšlo v roce 2025 u Deutsche Grammophon, kdy tady bylo 50. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče. No, Andris Nelsons se hudbě Dmitrije Šostakoviče věnuje už řadu let a s bostonskými symfoniky uvedl Šostakoviče právě v roce 2025 i na Pražském jaru, krátce poté také v Lipsku na speciálním Šostakovičovém festivalu pořádaném spolu s Gewandhaus Orchestrem. Violončelový koncert číslo 2, jehož druhou větu jste právě slyšeli, napsal Šostakovič v roce 1966 pro Mstislava Rostropoviče. Stejně jako ten první a premiéru měl na narozeninovém koncertě ke skladatelovým 60. No a my si za malou chvíli pustíme hudbu z filmu Snídaně u Tiffanyho, a potom taky třeba hudbu Antonína Dvořáka, Johana Strause nebo Astora Piazzolly. Příjemný poslech, je 15:30.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Pouze do 13. června uvede Státní opera jedno z nejzásadnějších děl 20. století Dialogy karmelitek. Opera Francise Poulenca, fascinující hlubokým duchovním rozměrem, byla inspirována tragickým příběhem jeptišek během francouzské revoluce. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Skonto
8: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Ladíte Klasik Praha.

Henry Mancini a jeho Breakfast at Tiffany's, snídaně u Tiffanyho, absolutní klasika, hráli nám filharmonici města Prahy. Teď si pustíme hudbu Antonína Dvořáka, bude to koncert G-moll pro klavír a orchestr, jeho třetí věta, no a potom mám pro vás pozvánku.

Slyšeli jste koncert G-moll pro klavír a orchestr, jeho třetí část Allegro con fuoco. Antonína Dvořáka hrála nám Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek dirigoval a Gerhard Opitz nám hrál na klavír. No a já jsem vám slibovala pozvánku a tady je, mám pro vás pozvánku FOK na koncert, který proběhne 30. května, tedy za 14 dní. No a bude to v kostele svatých Šimona a Judy a jde o karneval zvířat. Jde o velkou zoologickou fantazii pro dva klavíry a komorní soubor. Já vám teďka přečtu, co k tomu praští symfonikové píší. Karneval zvířat Camille Saint-Saëns je plný neočekávaných zvratů a překvapení. Příchod krále zvířat naplní sál napětím. Co bude dál? Kohouta a slepice by nikdo nečekal. Proplujeme také akváriem, proletíme voliérou. Možná vás vyděsí divoký tanec fosílí, ale nakonec se před velkým finále vše uklidní s tancem bílé labutě. Mezi zvířaty se také objeví dva klavíristé. Právem? Nechte se překvapit. Ojedinělé představení s maskami spojí prvky divadla i tance a především uvede naše mladé posluchače do fantastického světa hudby. Před představením vás od 14 do 15.30 zveme na výtvarné workshopy, které jsou v ceně vstupenky. Přesný čas si rezervujte při nákupu vstupenky. Tedy, vy můžete jít v sobotu 30. května od 16 hodin na tady velkou zoologickou fantazii se svými dětmi, protože je to opět ideálně v doprovodu vašich dětí nebo vnoučat, nebo třeba i pravnoučat. No a předtím můžete jít na ten workshop a namalovat si třeba svoji vlastní masku. Takže je to za 14 dní, pokud nemáte za 14 dní žádný pevný program, ideálně navštívit kostel svatých Šimona a Judy. No a teď už Johann Strauss, povídky z vídeňského lesa.

0: Tohle byly povídky z Vídeňského lesa a hrala nám je Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Daniela Barenboima. Alessandro Marcello, to je další autor, jehož hudbu máme v našem playlistu, zahraje nám na hoboj Katarína Špreklzen.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Ladíte Klasik Praha.

Alessandro Marcello a jeho koncert pro hoboj a orchestr Démol. Slyšeli jste třetí větu Allegro tady na Radiu Klasik Praha v 16 hodin 13 minut 16. května v sobotu. Venku už krásně vysvětlo slunce. Pokud si nás chcete vzít třeba ven do sluchátek, tak to není problém. Můžete nás poslouchat i přes různé platformy, můžete nás poslouchat i přes klasikpraha.cz. No a The English Concert nám hrál Harry Bickett, dirigoval Katarina Spreckelsen, hrála na hoboji. Teď nás čeká Astor Piazzolla. Pustíme si jeho milongu, Milonga del Angel. A zahraje nám Radek Baburák Orchestrina. Pokud třeba zrovna někam jedete, přejeme šťastnou cestu.

Tohle byl báječný Astor Piazzolla. No a my z Argentíny a Španělska půjdeme dál k Ludvíku van Beethovenovi, pustíme si jeho symfonii číslo 3 Esdor, Eroiku, finále.

Tohle byla Eroika finále Allegro Molto Ludvika van Beethovena. Chicagský symfonický orchestr nám hrál pod taktovkou Georga Scholtyho. My si teď pustíme romanci z hudby k filmu Stařiček. Zahraje nám Nemanja Radulovič na housle a s ním německý symfonický orchestr Berlín. Michail Jurovský diriguje. A tahle hudba patří Dmitriji Šostakovičovi.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Stačí jediné setkání a bezvýchodná situace se může změnit v naději. Císař radosti je tichý poetický román o paměti, ztrátě a druhých šancích. Oceňovaný spisovatel Ocean Vuong píše s liričností, která doznívá ještě dlouho po dočtení. Novinku z edice Hlas Císař radosti najdete na palmknihy.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

dozněl Bach, Johann Sebastian Bach. Ježíš zůstává mou radostí, zpíval nám Monteverdiho sbor a hráli nám také angličtí barokní solisté John Eliot Gardiner dirigoval. No a teď si pustíme něco, co moc dobře znáte. A hned to uslyšíte.

Tak to byl Luciano Pavarotti a jeho voláre. Franco Migliacci složil tuhle fenomenální píseň, tento Evergreen Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, doprovázel Luciana Pavarottiho a Henry Mancini dirigoval potom tady Orchestr obecního divadla v Bologni. No a teď zase něco vážnějšího, 4 kusy pro housle a klavír, pustíme si burlesku Josefa Suka.

Hudbu Josefa Suka nám zahráli dva mladí čeští interpreti, Daniel Matějča a Jan Schulmeister. Daniel Matějča se narodil v roce 2005, Jan Schulmeister v roce 2006. No a oni dva spolu natočili album, které vyšlo u Suprafonu loni a je zaměřené na tvorbu českých autorů 20. století. Suk Martinu Fischer. Oba hudebníci se setkali ve finále soutěže Concertino Praga v roce 2020 a tohle CD bylo součástí jejich společné výhry v komorní kategorii soutěže v roce 2023. Suk napsal tyhle čtyři kusy v roce 1900 na turné s českým kvartetem ve svém šťastném období, kdy byl čerstvě ženatý s Dvořákovou dcerou Otýlií. Ta tedy ale bohužel zemřela o 5 let později. To ale naštěstí on ještě nevěděl a proto mohl být takhle šťastný a skládat takovou veselou hudbu. Teď se pustíme Nocturno Josefa Haydna. Zahrají nám členové souboru Mozza Fiato a Larky Budely.

Tohle byl Haydn a jeho Notturno a hráli nám členové souboru Mozza Fiato a Larky Budely, Martin Roth hrál na flétnu, Michal Niesman na hoboj. No a my si teď pustíme Hanse Rotha. Pustíme si část z jeho jediné symfonie. Roth byl přítelem a spolubydlícím Gustava Mahlera na konzervatoři a významně ho ovlivnil. Zemřel v 25 letech na tuberkulózu, ale byl nemocen i duševně. Nahrávka, kterou uslyšíte, vyšla 14. října 2022 u Deutsche Grammophon, získala Opus Classic a také International Classical Music Award, mimo jiné. Zahraje nám Bamberský symfonický orchestr, samozřejmě diriguje Jakub Hruša.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho Sen noci svatojanské. Je to hudba ke hře Williama Shakespearea, slyšeli jsme druhou větu. A hrál nám londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andreho Prevena. No a to nám to odpoledne společně uteklo, už jsme v poslední hodince našeho odpoledního vysílání. Teď si pustíme romanci pro smyčce C-dur Jeana Sibeliuse. No a potom máme před sebou třeba ještě Zdeňka Fibicha, anebo hudbu z filmu Amélie z Montmartru.

Tohle byla romance Žána Sibelia, tak doufám, že jsem vás romanticky sobotně navnadila, pokud se třeba chystáte na rande, tak to možná přišlo vhod. Hrála nám Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Charles Gross dirigoval. Teď si pustíme Zdeňka Fibicha. Bude to zase trošku delší kus, 11,5 minuty skoro. A jde o živou nahrávku Fibichovy symfonie číslo 1, která byla natočena 28. října loni ve Vršovickém vzletu. A vyšlo to tedy letos v lednu, měli jsme to taky jako novinku týdne. Takže pokud byste chtěli o tomhle albu vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz a tam o tom najdete veškeré informace. No a jde tedy o to, že je to součást live alba se skladbami českého romantismu a živě to tedy natáčel ve Vršovickém vzletu Marek Štrincl, který vedl muziku Floreu. Muzika Florea hraje na dobové nástroje, natočili tak mimo jiné i všechny Dvořákovy symfonie. No a byl to nejromantičtější český skladatel.

Zdeněk Fibich, proslavil se svými melodramy, operetami, romantickými náměty. No a tuhle symfonii, kterou uslyšíte, napsal mezi lety 1877 až 1883. No a my uslyšíme její čtvrtou větu.

Zatímco jste poslouchali živé provedení symfonie číslo 1 F-dur čtvrtou větu Zdeňka Fibicha, tak já jsem si tady četla zprávy a musím vám říct, že se stala nemilá situace. Mrtvá velryba u Danského ostrova je opravdu tymy. Našlo se sledovací zařízení, takže celý svět sledoval vyproštění velryby z Mělčiny u severu Německa, které bylo velmi nákladné, a odborníci se úplně neshodovali na tom, zda zachránit nebo ne, nebo spíš byli proti, a každopádně Timmy byl dopraven na volné moře, no a bohužel uhynul, a na těle kytovce se tedy našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. No tak teď už ho nic nebolí. No a my si k tomu pustíme hudbu z filmu Amélie z Montmartru, nahrávku z alba Cinema houslistky Ester Abrami, které vyšlo v září roku 2023. Je to samonahrávka, protože její doprovod je vytvořený vrstvením stop pomocí lopru. Ester Abrami nám tedy zahraje hudbu Jana Tiersena.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tohle byla sonáta pro housle a violončelo. A housle a violončelo a čembalo, ano. Opus 1, část první, vy jste slyšeli první větu. Bartolomeus Rulofs byl autorem této hudby. No a slyšeli jste hrát Moniku Haget, Richter van der Meera a Tini Matot na čembalo. Teď si pustíme slovanské tance, bude to druhá řada. Uslyšíme Dumku. Zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Vladimír Válek diriguje.

Tohle byl Mazur, tohle byla druhá řada, opus 72, číslo 2, émol, slovanských tanců Antonína Dvořáka. No a teď se přesuneme do Španělska, pustíme si španělskou rapsodii. Ference Lista, Igor Artašev nám zahraje na klavíra, je to skladba, kterou se s vámi rozloučím. Mějte krásný zbytek soboty a taky hezkou neděli. My se spolu uslyšíme zase příští čtvrtek. No a zítra tady bude samozřejmě někdo z mých kolegů. Teď určitě slyšíte, jak tady štrachám papíry, protože vám chci říct, kdo tady zítra bude. A bude to, teď se koukám do toho našeho rozpisu. A teď jsem se v tom úplně ztratila a už to vidím, konečně je to Dita Hradecká, s tou tady zítra strávíte příjemnou, hezkou neděli. No a já doufám, že si o víkendu hezky odpočinete, no a mějte se krásně, dneska večer vás samozřejmě ještě čeká v 7 hodin na osobní notu, je to víceméně nový pořad Mirky Časarové, protože uslyšíte teprve 37. díl, no a potom samozřejmě koncert bez smokingu. Tak příjemný sobotní večer. Naslyšenou.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha, je tu opět vaše oblíbené rádio a váš oblíbený pořad Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host se ve svých 25 letech stal toho času nejmladším ředitelem botanické zahrady v Teplicích, kterou velmi pozdvihl v mnoha směrech. Po 6 letech však nastal čas na změnu a teď před ním stojí nová výzva. Tepličtí radní jej zvolili novým šéfem nejen místního domu kultury, ale tak nějak celé kultury v Teplicích a tuto pozici zastává od 1. ledna tohoto roku. Tím se tak přiblížil své lásce, kterou je hudba, protože sám aktivně zpívá. Bývá ve sboru Collegium Hortense a také jej manažuje. Dnes je se mnou ve studiu ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, vítej.
1: Ahoj Mirko a hezký den všem posluchačům.
0: Prosím tě, tak čeho jsi vlastně teď všeho jako ředitel?
1: No je to hodně. Jak už jsi sama řekla, tak je to vlastně Dům kultury, pak je to pochopitelně Krušnohorské divadlo naše, které je jedno z největších v republice. Pak takový krásný, roztomilý, zahradní, plesový dům barokní, tak toho taky. No a pak vlastně máme na starost všechny takový velký, významný akce ve městě, od trhů po festivaly a tak.
0: To je skoro na jednoho člověka až hodně práce, viď?
1: No a to jsem jenom vyjmenoval tu produkci, ale samozřejmě máme na starost taky ty budovy a spoustu zaměstnanců, takže je to velký podnik.
0: Jaká je náplň tvé práce?
1: Tak ředitel vlastně odpovídá za všechno. To znamená, jakýkoliv nedostatek jde v podstatě za mnou.
0: Ale když se něco povede, tak je to kolektivní úspěch, veď?
1: Je to tak.
0: A když se něco pokazí, tak za to můžeš ty.
1: Přesně, ale já si zakládám na takové té, jako, nechci říct kolektivní odpovědnosti, ale kolektivní práci. A přesně jak říkáš, tak souvisí s tím, že úspěch je vždycky v kolektivu, ale i neúspěch prostě je prostě nějaký týmový selhání a prostě nějakým způsobem se takhle si vypořádat.
0: Pojďme úplně na začátek. Ty jsi velmi úspěšně pozdvihl teplickou botanickou zahradu a teď jsi tam mohl v klidu a v pohodě sedět, až dokonce třeba, nevím, až do důchodu. A ono by už to tak nějak hezky běželo, vy. Co tě přimělo k tomu změnit toto pohodlíčko a zase vystoupit do nepohodlí? Protože myslím si, že se dnes dozvíme, že to nebylo úplně všechno OK, vy, začít tam takhle v té kultuře.
1: Je to, jak říkáš, protože je tohle ten faktor toho pohodlí a klidu a vlastně spousty volného času, tak to byla jedna z věcí, kterou vlastně, než jsem tu přihlášku podal, tak jsem zvažoval. A vlastně jsem si to vyhodnotil na základě dvou takových jako významných bodů. A sice, že pořád si myslím, že jsem relativně mladší, to znamená, že kdy jindy než teď. A druhá věc, jak zaznělo v tvém úvodu, tak kultura je odjakživa mým velkým koníčkem. A kdy jindy se naskytne takováhle příležitost vlastně ovlivnit vizi a směrování kultury a vlastně i třeba vývoj města jako takového, kdy se to vlastně jako v kariéře manažera povede a podaří. Tak to podle mě jsou takové jako dvě skutečnosti, náhody vlastně jako životní, kdy jsem si řekl, no tak do toho prostě musím teď jít, kdy jindy.
0: Je to tak. S jakou koncepcí jsi byl na tento post obsazen? Co myslíš, že hrálo nejvíc v tvůj prospěch? Čím jsi nejvíc oslovil?
1: Myslím si, že otevřeností té instituce, protože my v podstatě fungujeme jako pronajímatel prostor a pochopitelně tam máme pestrou nabídku dovezených pořadů, ale vlastně nepracujeme systematicky třeba vlastně s tím celým potenciálem, ať už lidí v Teplicích, ale také těch budov. Takže taková ta jako jedna ze stěžejních vizí nebo myšlenek té hlavní vize je vychovat si v divadle postupem času nové publikum prostřednictvím našich nových studií, které zakládáme. Protože my sice vlastně pořádáme už leta letoucí v Domě kultury kurzy taneční a herecké, ale nově vlastně to transformujeme do studií Krušnohorského divadla. Ta budou mít 3 sekce, hereckou sekci, taneční a operní. Pod tu operní to trošku klame názvem, tam bude spadat i muzikál a další žánry. A vlastně teď v květnu startuje velká kampaň na nábor dětí, dorostenců a i dospělých.
0: Jak je to věkově omezené, promiň, že?
1: V podstatě je to od přípravky, kdy do té přípravky se opravdu může přihlásit kdokoliv a bez ohledu na ten obor, které jsem jmenoval, protože co si budem, že jo, pokud je dítěti 5 let, tak prostě ještě samo neví, jako co mu nejvíc půjde. Ale potom vlastně už u těch starších dětí, tak tam pak už se vlastně hlásí přesně na to dané zaměření a bude vlastně několik výstupů už v příští sezóně. Já mám už takové informace, že se i jako potkáme spolu, tak to můžu tady prozradit, z čeho mám jako velkou radost. A taková ta jako výchova prostřednictvím vzdělávání a vlastně kultury, tak si myslím, že jako tady bude budovat nové vlastně jako publikum, nejenom v Teplicích, ale vůbec jako pozvedávat jako kulturní úroveň celého města. A když pak ty výstupy budou třeba nějaká představení, která souvisí přímo s Teplicemi nebo vůbec jako s tím jako kontextem lázeňství a té hudební tradice celého regionu, tak to bude taky zajímavý marketingový vlastně produkt, proč do těch Teplic vlastně přijet. A proč se tam ubytovat, proč tam zůstat. No a všichni tady ti vlastně přivezou nějaký kapitál, z kterého pak nakonec profituje celé město i vlastně jako občané. Takže to je vlastně taková jako jedna sekce té vize a druhá vlastně tu instituci celou zefektivnit, zmodernizovat, komunikovat moderně, vlastně jako alfou a omegou je vždycky a všude komunikace, takže to jsme už zahájili, jsme aktivní na sociálních sítích významně a vlastně ukázat, že ta kultura je tady pro všechny a že to je opravdu jako místem setkávání a já bych si moc přál, aby vlastně každý Tepličák to vnímal jako svůj obývák doma, vlastně naše divadlo.
0: To zní moc krásně. Pojďme teď si říct něco k hudbě. Ty jsi v úvodu vybral francouzskou barokní operu a to od Jeana Baptiste Lullyho. Poslouchali jsme předehru k opeře s názvem Atys. A pak tu máme píseň od Edith Piaf, La Foule.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň La Foule od Edith Piaf, která je výběrem mého dnešního hosta, kterým je ředitel teplické kultury. Promiň, že používám takhle všeobecný pojem, ale mně to přijde nejlepší a nejvíce vystihující. Petr Šíla. Petře, my jsme hovořili o vizích a o tvých programových bodech, s kterými si vlastně vstupoval do konkurzu a ten konkurz si pak vyhrál na tento post. V Teplicích vlastně, ty si říkal, že jste pronajímací divadlo, nebo plánujete tam i vybudovat nějaké stálé soubory třeba?
1: Právě prostřednictvím těch studií, tak by to vlastně mělo směřovat k tomu, abychom postupem času tam vlastně měli stálý soubor, nikoliv profesionální ve smyslu minimálně ne v těch začátcích, že bychom tam měli jako zaměstnance, ale rozhodně to bude mít profesionální zázemí a všechno to kolem. A jestli se to potká vlastně ať už finančně, ale i kulturně a prostě bude to mít i poptávku, no tak pochopitelně, pokud se to tomu městu vyplatí, tak já budu ten první, kdo bude navrhovat, abychom tady něco třeba v nějaké omezenější míře měli, protože už máme vlastní filharmonii, což je jako velká výhoda vlastně Teplic. A proč k tomu nemít výběr z hroznů a mít vlastně jako vlastní menší soubor, který mimochodem v Teplicích byl a před 30 lety, tuším v roce 96, mám takový pocit, že vlastně bylo poslední představení stálého souboru, tak asi není už v dnešních jako možnostech takto veliký soubor tam zpátky mít, ale my máme v Teplicích jednu velkou výhodu, tam je strašně moc nadšených lidí a už jenom to, že se jim vlastně ta instituce otevře a poslouchá je a snaží se jim jako vytvořit podmínky, tak to je obrovská motivace pro podle mě víc než stovku lidí vlastně jako něco dělat.
0: Kdo tvoří tvůj tým? Protože tohle všecko nemůžeš ty dělat sám a teď si hovořil o těch nadšených lidech. Kdo je v tvém týmu?
1: Tak my vlastně jako Dům kultury máme zhruba 70 zaměstnanců stálých. K tomu máme dalších asi 100 brigádníků, to jsou třeba šatnářky, uvaděčky a tak. Takže to je takovej ten jako provozní background. A teď k nám nastoupil nový kolega náměstek, který má na starost vlastně provoz a investice, takže se rozkoukává, ale jsem moc rád, že chápe všechny kontexty a velmi dobře chápe, proč vlastně ty budovy musí být v kondici, protože to s tím souvisí. Aby vlastně bylo kde zkoušet, tak se o to musí někdo řádně starat, což u nás vlastně bylo podceňováno některé.
0: A budovy nejsou v kondici?
1: Budovy nejsou v kondici, máme problém se střechami, některé sály nám zavřela hygiena kvůli plísním, takže tohle všechno se musí dát velmi rychle do pořádku, abychom vlastně mohli navázat vlastně na to, co jsem říkal s těmi kurzy. No a pak samozřejmě vedle toho se staví vlastně tým v těch studiích, tam jsou vlastně současní lektoři, kteří vedou ty současné taneční a herecké kurzy, a pak ještě další kolegové, kteří se vlastně starají o administrativu, protože ono v tuto chvíli my pracujeme zhruba s 200 kurzisty a sám nevím, jak velký vlastně bude zájem o ta nová studia. No a tohle se samozřejmě musí někdo obhospodařit, takže ten tým je opravdu veliký.
0: Co bylo pro tebe těžší, začít v Botance nebo začít tady?
1: Začít v Botance. Myslím si, že to je taky tím věkem, byť jsem do botanické zahrady nešel jako nepolíbený a neskušený, už jsem měl 5letou praxi na manažerské pozici, tak přece jenom ještě to bylo takový jako období, kdy člověk jako sbíral zkušenosti, samozřejmě sbírám i dnes, ale využil jsem právě těch zkušeností k tomu, abych do Domu kultury, respektive do divadla, protože já mám kancelář divadla, tak abych využil toho všeho, co se mi nepovedlo při tom nástupu do Botanky a musím říct, že mě vlastně vůbec jako ten první den v nové práci velmi překvapilo.

0: interpretka, tak jako třeba, když si člověk dá něco dobrýho doma k večeři, a nebo v kanceláři člověk pracuje a u toho něco poslouchá, tak přijde mi to inspirativní, francouzsky moc neumím, ale asi to souvisí i s tou první skladbou, protože jsem byl v lednu ve Versailles v opeře, právě na Lilim a na Atisovi, a tak jsem si říkal, že to vlastně vezmeme z Francie přes Česko někam dál, tak proto takový výběr.
1: Krásný, vezmeme to z Francie a teď to vezmeme právě přes to Česko a vezmeme to přímo přes Teplicko, protože tady máme termální pokušení z opery Vepřové schizma, které napsal Jan Zástěra, teplický rodák, náš velmi dobrý kamarád, a pojďme si teď poslechnout termální pokušení.

Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali Termální pokušení z opery Vepřové schizma. Zpíval nám soubor Collegium Hortense a autorem této hudby a celé této opery je Jan Zástěra. Já jsem před skladbou řekla, že je to teplický rodák, ale jak si mě správně

0: Pravil, je to osecký rodák, ale rozhodně teplický patriot a Osek je vlastně hned vedle Teplic, ne?
1: To je pravda, asi no. 10 minut.
0: Takže dobrý, takže jsme zůstali tak nějak doma. Plánujete nějaké další, protože s Honzou Zástěrou jste vytvořili už nesčetně velké množství oper, které jsou zasazeny do teplického rámce, do teplické historie. Plánujete něco dalšího i ve spojení s divadlem, s Krušnohorským?
1: Já bych rozhodně rád vlastně využil všech tady těch zkušeností, kdy jsme právě na koleni jako spolek vlastně všechny tyto projekty úspěšně absolvovali. Vlastně všechny ty akce, které jsme třeba realizovali v Teplicích, tak byly beznadějně vyprodané. Vlastně naopak byla poptávka po dalších termínech, ale to prostě nebylo možné z XY důvodů. A rád bych vlastně všechny tady ty výstupy, protože to je o Teplicích a s Tepličákama a krásně to navazuje na tu myšlenku těch studií, tak dostal i do toho divadla a mohu prozradit, že už v příští divadelní sezóně tam minimálně jeden vepřový výstup bude.
0: Proč se pořád držíte těch prasat?
1: No, protože Teplice jsou lázeňské město, proto to termální pokušení, ten
0: ano,
1: výběr.
0: Ano.
1: Tak, aby jsme se dostali právě do těch Teplic. Mimochodem nejstarší lázně ve střední Evropě. No a podle pověsti ty prameny objevila prasata. Tak proto.
0: Ty jsi kromě ředitelem kultury teď vlastně i ředitelem lázeňské sezóny. Dá se to tak říct, padá lázeňská sezóna pod vaše kompetence?
1: Oficiálně je to akce města jako našeho zřizovatele, ale my jsme vlastně pověřeni tu celou akci zajistit. Takže dalo by se říct, že jo, byť poslední slovo v tomto případě má vždycky město, protože oni jsou vlastně nositelem té akce po právní stránce.
0: Znamená to, že nemáš ani prázdniny teda?
1: Prázdniny mám, protože vlastně zahájení lázeňské sezóny je koncem května. Pak samozřejmě je celá šňůra akcí. Ale to jsou takové ty standardní produkce, na které jsme zvyklí, ale ten velký festival je na konci května, takže tam se všichni zaměstnanci už těšíme, až bude po. Já sám teda jedu hned potom na dovolenou.
0: Tak výborně, to jsem dělal dobře. Dobře, pojď nám povědět něco o zahájení vaší lázeňské sezóny v letošním roce.
1: Tak vlastně, jak už jsem nastínil, tak vlastně tím, jak jsme lázeňské město, tak historicky ty Teplice fungovaly tak, že bylo období prosperity, to byla právě ta lázeňská sezóna a zahajovalo se vlastně to období té slávy, kdy přijížděli ti hosté a utráceli tam ty své peníze a majetky a tak. No a pak vlastně jako půl roku zase byly Teplice městem duchů, protože prostě tam nikdo nebyl a všichni tak jako přežívali a nemohli se dočkat vlastně té lázeňské sezóny. Takže vlastně je to takový jako historický kontext, kdy právě se začalo oslavovat začátek jako období té prosperity a to je právě ten velký festival, jedna z největších akcí vlastně v celém kraji. V letošním roce to má rozpočet 10 milionů, ta akce. Jsou tam vlastně dvě velké scény, další třetí je přidružená k nám, pak spoustu menších komorních scén, v celém městě jsou takové ty pouťové stánky a tak, takže je to zadarmo pro všechny, což je vlastně taky jako velkým lákadlem, protože vlastně i z toho programu tam máme přední vlastně jako české celebrity a zpěváky. Třeba v letošním roce slaví výročí kapela Motorband a dokonce tam právě v neděli vrcholem té jedné scény bude společný koncert Motorbandu a Severočeské filharmonie.
0: To zní zdánlivě neslučitelně, no, ale tyhle fúze bývají většinou vždycky skvělé.
1: Přesně. Takže
0: Motorband je kapela, kde začínal, jestli se nepletu, Kamil Střihavka?
1: Asi jo. Asi
0: myslím
1: jo.
0: Si, že ano. Petře, to je v rámci jednoho dne, nebo je to víkend? Nebo...
1: Je to víkend, respektive vlastně je to od pátku do neděle. Vždycky je to poslední víkend v květnu, ale musí být i neděle květnová. Jakmile už je vlastně neděle 1. června, tak je to víkend předchozí. A tím, jak je to jako velká akce, tak samozřejmě, nebo takhle tady v tom vlastně režimu to probíhá zhruba nějakých 30 let a dalším jakoby bodem té mé koncepce je nějaká postupná reforma vůbec této aktivity, abychom z toho potenciálu, že vlastně přijede do Teplice spousta lidí odinut, ale také mimochodem spousta lidí z Teplic naopak zase odjede, protože v tom městě nechtějí být,
0: aha,
1: tak tady o ten víkend, tak to nějakým způsobem reformovat tak, aby vlastně se tyto dva vlastně světy potkaly a vytěžili jsme z toho maximum.
0: To jsou skvělé plány, pojďme teď opět k nějaké hudbě. Je tu Olivia Dean, pro mě to byla neznámá zpěvačka, skladatelka, ale když jsem si o ní něco přečetla, tak jsem zjistila, jak je nesmírně úspěšná její 27 let. Naprosto úžasné. Proč tento výběr? Také ti zní v kanceláři?
1: Je to tak, je to taková jako příjemná kavárenská hudba a myslím si, že to krásně doplňuje vlastně to, o čem se tady bavíme.
0: Takže So Easy to Fall in Love a Olivia Dean.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň So Easy to Fall in Love od Olivie Dean. Mým dnešním hostem je ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, na co ty se nejvíc těšíš ve své nové práci? Protože i když už jsi na svém postu téměř 5 měsíců, tak ta práce stále je nová.
1: Je to tak. Asi to jsou takové jako 2 milníky. Ten první bude nějaký velký společný projekt těch našich studií, protože vlastně, to jsem možná zapomněl zmínit, že smyslem toho je, že každé to studio si pojede vlastní linku, ale na některých projektech, alespoň 2x za sezónu, se potkají společně při nějakém představení. Tak hned se těším se na jeden z těch prvních výstupů. A tak to je jeden takový milník. A druhý, totiž v našem divadle je spousta nevyužitých prostor a jeden z nich vlastně na přelomu století neprošel rekonstrukcí a ten celý sál čeká na ten jako správný impuls a já bych mu ho rád dal, tak minimálně momentem, kdy se začne rýsovat projekt o rekonstrukci a blížit ta samotná restaurace a rekonstrukce, tak to bude takový jako druhý moment, kdy si jako řeknu, tak teď jsme prostě v tom bodě a mám z toho opravdu jako velkou radost.
0: Říkal jsi, že máte častá představení různých, jak bych to řekla, umělců odjinut zvenku. Ano. Chodíš na každé představení jako ředitel? Snažíš se stihnout vidět všechno?
1: Snažím se. Ale je to náročný, protože je toho opravdu hodně. Tím, jak máme těch budov víc, tak leckdy se to i kryje přes sebe. A snažil jsem se to dělat první 2 měsíce, ale v březnu už jsem si dal trošku pohov, protože člověk taky potřebuje jako občas vypnout. Ale myslím si, že mám navnímaného takového toho běžného diváka, na co vlastně jakoby rád chodí, protože ono to bude muset tohle všechno, o čem jsme se tady bavili, o těch studiích, být i v souladu s tou aktuální poptávkou. Akorát, že třeba z toho pohledu toho financování, tak tohle to jsou třeba pořady, které mohou jako generovat nějaký příjem pro tu instituci a ten my můžeme dát vlastně jako investici do té vlastní tvorby a vytvořit takhle jako koloběh kapitálu vlastně, kdy všechny strany budou vlastně kulturně uspokojeny a budeme tady mít vzdělanou a kulturní vlastně společnost.
0: To vlastně divadlo si bude vydělávat samo na sebe v podstatě.
1: To by bylo hezký, kdyby to tak bylo. To teda naštěstí, že existují města, která nás zřizují, protože jako nevím, kde bychom sehnali 60 milionů na provoz.
0: To věřím.
1: To je teda šílený. Tehdy jsem to počítal v Botance, že vlastně tehdy, když stála stupenka 100, tak že by musela stát 700, aby vlastně se to jako všechno zaplatilo. Pravda je, že u divadla jsem to ještě nepočítal, tak to si zítra nespočítám.
0: Ty jsi říkal, že máš navnímaného průměrného diváka. Chodíš třeba mezi lidi a ptáš se jich, líbilo se vám to, nebo na co byste chtěli přijít příště? Zjišťuješ si to nějak takhle?
1: Zatím ne, ale plánujeme to. Chtěli bychom udělat vlastně nějaký výzkum, ať už přímo v terénu, takže třeba o pauze, o představení, nebo právě přes ty sociální sítě, což je skvělá platforma, když se umí využívat a nějakým způsobem se tím vlastně přizpůsobit té aktuální poptávce. Ale musím teda říct, že my máme spoustu aktivních diváků, protože není týden, aby mi nepřistál nějaký tip od občana Teplic nebo někoho z okolí, co by bylo dobré zahrnout na třeba zahájení lázeňské sezóny nebo do divadla. Takže těch nápadů a zpětných vazeb máme dost, ale určitě bych rád i uspořádal nějaký jako terénní výzkum.
0: Terénní výzkum, to zní dobře. Ty jsi říkal, že v březnu jsi už musel dát trošičku oraz. Jak odpočíváš? Co pro tebe představuje relax?
1: Asi největším relaxem je, když odjedu někam úplně pryč. Vlastně já mám rád takové ty rychlé víkendy nebo prostě 2 dny třeba v zahraničí. Tak výhoda Teplic je, že sednete do auta za 40 minut v Drážďanech, tak to už samo o sobě je bezva. A to je asi jako pro mě největší relax, kdy člověk je v jiném prostředí, vidí prostě věci kolem sebe, poznává třeba jinou kulturu a pravdu je, že teď není moc času na to cestování, ale to se taky usadí, no a prostě tak, no. A pak taky dobrý jídlo v restauraci třeba,
0: no,
1: to je
0: jasně.
1: Taky skvělý relax.
0: Chodíš relaxovat třeba do Botanky, že se tam jdeš teď podívat jenom jako návštěvník?
1: Byl jsem tam teďkon asi před 2 týdny na Papouscích, což vlastně taková jako jednodenní výstava papoušků, která tam probíhala už za mě.
0: Ano.
1: A tam vždycky přišlo 1000 lidí, strašné fronty a tak, ale tak jsem se byl podívat a bylo vlastně jako milý tam jako přijít vlastně jako ten návštěvník, protože samozřejmě my ředitelé máme takovou tu jako nevýhodu, že jako vidíme hned ty věci, jako jak bychom to dělali jinak. A teď jako jsem se musel držet, že jako, ale teď už to jako nemůžeš jako komentovat, jo, prostě a tak. Ale naštěstí kolega, vlastně bývalý kolega, který to tam teďkon vede, tak prostě se mě sám jako zeptal, hele, tak co na to říkáš? Já říkám, jo, super, ale pak jsem mu dal těch 10 bodů, jako co bych jako udělal jinak. Tak říká, jo, to je fakt, tady nechceš chodit častěji.
0: No vidíš, to budeš mít melouch ještě tam. Petře, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Držím palce, ať to všecko klape, ať studia frčí, ať hlavně jsou finance. To je asi nejdůležitější, abyste mohli realizovat všechno, co jste si předsevzali. Nám končí další díl pořadu Na osobní notu a uzavřeme jej skladbou, kterou milujeme oba dva naprosto. Nejvíc, si myslím. A to je Kníže Václav od Jana Zástěry v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Zpívá soubor Collegium Hortense a zpívají Mirka Časarová a Broňa Tomanová. Petře, ještě jednou ti moc děkuji. Končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Petr Šíla. Děkuju, Mirko, a hezký den tobě i všem posluchačům a na viděnou v Teplicích.

Na osobní notu. Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnes se v koncertu bez smokingu na Klasik Praha zaposloucháme do hudby norského skladatele Edvarda Hagerupa Griega. Grieg celý život zápasil s nepevným zdravím. Nebyl tvůrcem velkých symfonických forem ani opery. Za to však dokázal upoutat komorností svých děl. Ať už to byly jeho proslavené lyrické kusy pro klavír, uspořádané do 10 sešitů, smyčcový kvartet G-moll, violončelová sonáta nebo 3 sonáty pro housle. Jsou to díla, v nichž se projevil nejosobitěji, jako skutečný lyrik a mistr drobnokresebné hudební techniky. Nápaditý v odvážných harmonických spojích i v melodických liniích, tolik čerpajících z inspirace norskou lidovou písní. Právě tak cenné jsou i Griegovy úpravy norských lidových písní pro čtyřruční klavír, v nichž se zejména harmonické prostředky stupňují až na nejzazší mez tonální určitosti. Svým koncertem pro klavír a orchestr A-moll dokázal Grieg jako tehdy 25-letý mladík upoutat nejen Ference Lista, ale i světovou hudební veřejnost. Právě toto dílo bývá spolu s Schumannovým koncertem považováno za nejkrásnější klavírní koncert vůbec. K této oblibě nepochybně přispěla romanticky vzrušená melodika i její specifický norský ráz. Edvard Grieg ostatně bezmezně miloval norskou přírodu. Její hory se zasněženými vrcholy, studená mořská pobřeží s jitřním zářením ledovců, jasné měsíční noci, chladné fjordy a rozsáhlé lesy nedotčené civilizací. A měl také úctu k prostým lidem, kteří se dokázali vyrovnat s drsností a někdy až příliš studenou krásou této země. Čím byl starší a jeho zdravotní stav labilnější, tím víc vyhledával přírodní samotu. Upínal se ke svému domu v Trondhagenu, kde v tichu a odloučení od všeho ruchu komponoval. My si dnes večer poslechneme právě jeho už zmiňovaný půvabní klavírní koncert. V němž bude solistkou klavíristka německo-japonského původu Alice Sara Ott, kterou doprovodí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen. No a pak Alice Sara Ott zahraje ještě několik Griegových drobných solových klavírních skladeb. Skladbičku Motýlek, solovej ženu píseň ze svity Peer Gynt v úpravě pro klavír, Tanec elfů, Pochod skřítků, část V jeskyni krále hor opět ze svity Peer Gynt a dnešní večer uzavře svatební veselí ve Trondhagenu. No a já vám přeji pěkný večer.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes se ponoříme do hlubin středověku a poslechneme si skladby věnované mariánskému kultu. Na začátku to bude několik kompozic společných pro celou evropskou církev a potom se hlavně budeme věnovat repertoáru specifickému pro české země. Jsou to unikátní skladby, které byly v některých případech pro nahrávku nově přepsány ze starých pramenů a na tomto CD se objevují v novodobých premiérách. Poslouchat budeme album, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem a jmenuje se Rosa Mystica. Jméno Rosa Mystica, mystická růže, je poetickým oslovením, které najdeme například v mariánských litaniích. Postava Panny Marie jako osoby oslavované se objevuje již v raném křesťanství, byť mnohdy její role v církvi budila i jisté teologické kontroverze. Postupně přibývaly různé mariánské svátky a ty bylo potřeba vybavit i náležitým hudebním doprovodem. V nejranějších dobách křesťanství se jednalo pochopitelně pouze a výhradně o hudbu vokální, tedy takzvaný gregoriánský chorál. Nejstarší dochovanou vrstvou tohoto repertoáru jsou prameny z Franské říše, které můžeme datovat na konec 8. století, byť samotné rukopisy jsou mnohdy mladšího data, protože zprvu nebylo, díky ústní tradici, vůbec potřeba tyto skladby nějak zaznamenávat. Teprve se zapomínáním se stalo nutné tento repertoár zapisovat a díky tomu uchovat i pro nás. Prvních 7 skladeb na albu Rosa Mystica zachycuje právě tento starý fond, který je zároveň nejstarší dochovanou vrstvou evropské hudby. CD otevírá energický hymnus Ave Maris Stella, Zdrávas hvězdo mořská, dobrotivá matko boží, rozvaž pouta hříšným, přines světlo slepým, odžeň od nás vše zlé, vypros všechno dobré a tak dále. Po rozevlátých frázích hymnu přichází meditativní modlitba Ave Maria, buď zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Mariánské skladby často těží z textů žalmů, jako třeba v následujícím žalmu 45 Eructavit cor meum, v českém biblickém překladu 21. století Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej. Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král. Před ním se skloň, on je tvůj pán. Na zpěv žalmisty odpovídá sbor s voláním Aleluja a my se touto formou reakce shromážděného lidu dostáváme přímo do prostředí raně křesťanských společenství. Na energický žalm odpovídá meditativní skladba z noční vánoční bohoslužby Sancta et Immaculata, svatá a neposkvrněná. Tyto 4 skladby nám zaspívá sbor Schola Gregoriana Pragensis.

0: té úplně nejstarší vrstvy evropské hudby najdeme na CD Rosa Mystica ještě 3 skladby. Svým způsobem to budou, pokud použijeme modernější terminologii, recitativ, árie a meditace. Jako recitativ slouží text z proroka Izajáše s úryvkem o paně, která počne a porodí syna. Árií, a to i s ohledem na velký rozsah a předlouhá melizmata s mnohými interpretačními finesami, bude zpěv počtení Audifilia. Slyš, dcero, a vys, a nakloň své ucho, protože král zatoužil po tvé kráse. A meditativní reakcí bude zpěv k přijímání Ecce Virgo, který stejně jako recitativní čtení Izajášovými slovy ohlašuje narození Mesiáše z Panny.
1: Lectio Isaiae profete, indiebus ilis, locutus est Dominus.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dozněla první část s nejstarším evropským repertoárem z CD Rosa Mystica, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Zbytek alba, které vám dnes představuji, se už věnuje tvorbě novější, kterou od dosud poslouchaných skladeb dělí dobré půl tisíciletí. Dostáváme se do Čech 14. století, do doby rozkvětu umění. Velkými mariánskými ctiteli byli také král a císař Karel IV. I arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Díky nim byly do liturgie zavedeny nové mariánské svátky a k nim bylo potřeba přizpůsobit i nový hudební repertoár. Buď převzít nějaký zahraniční materiál a upravit ho, nebo vytvořit zcela nový. Z francouzských pramenů byly například převzaty a pro české prostředí upraveny zpěvy ke svátku Zasvěcení Panny Marie. Mnohé z těchto skladeb mají poetické texty, které pro CD velmi krásně přeložil Jiří Matl. V hymnu O Dei Sapientia, první z následujících skladeb, se třeba zpívá: Moudrosti boží, jež se všeho svou mocí dotýkáš, pád lidského hříchu si něžně zmírnila. Dáváš zjevné důkazy lásky s takovou účinností, že si všechna naše srdce k sobě sladce přitáhla. Po hymnu si ještě poslechneme sólovou lekci, pak skladbu Mirabile Deus Commercium a na závěr tohoto bloku ukázku vícehlasé tvorby. Ve dvojhlasém motetu Voce Cordis, Pulcresion Filia, má každý z hlasů svůj samostatný text, což byla tehdy běžná praxe. Souběžně mohly být zpívány třeba i čtyři či více naprosto odlišných textů. Zde se jeden hlas vztahuje k Panně Marii a druhý se obrací k její následovnici v panenství a svatosti ke svaté Kateřině.

podání členů souboru Schola Gregoriana Pragensis jsme vyslechli blok mariánských zpěvů české provenience ze 14. století. V této době byly kromě polyfonních kousků populární rovněž duchovní písně, strofické rytmizované skladby, které svým charakterem již odpovídají písním, s nimiž se setkáváme při bohoslužbách i dnes. Píseň Ave Gloriosa, buď zdráva, slavná pano, zaujme už svým velkorysým skokem na začátku, kdy zpěv odstartuje z primy přes kvintu na septimu a melodie je ozvláštněna nejen střídáním sudých a lichých taktů, ale rovněž velmi vkusnými synkopami. Píseň najdeme i v další skladbě, ale tentokrát jako vložku, takzvaný tropus, do chorálního Alleluja Ave Benedicta, buď zdráva požehnaná. Jako třetí v tomto bloku zazní opět ukázka polyfonie. Bude to tříhlasé moteto Ave Regina Celorum, buď zdráva nebes královno, jehož sazba již odpovídá stylu polyfonie z raného 15. století.

Kromě anonymních středověkých skladeb najdeme na CD Rosa Mystica také tři kompozice, kde jméno autora známe. Autorství následujících dvou skladeb je připisováno arcibiskupu Janovi z Jenštejna. Ze svátku navštívení Panny Marie, který byl díky němu v pražské arcidiecézi zaveden v roce 1386, zazní skladba Magnificat. Je to delší kompozice, navíc vokálně náročnější, má rozsah kvinty přes oktávu. Nejprve uslyšíte zborovou část, pak dva verše se zborovými odpověďmi a na závěr skladby připojený rýmovaný dovětek, tropus. Text Magnificat uslyšíme i v navazující sólové evangelijní lekci s unikátním slavnostním nápěvem, který byl Janem z Jenštejna nejspíše zkomponován přímo pro tuto příležitost, svátek navštívení Panny Marie.

bloku z CD Rosa Mystica si v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis nyní poslechneme poslední tři skladby. Jako první to bude duchovní píseň Genitricem Dei, Rodička Boží, a potom ukázka žánru, který jsme ještě dnes neposlouchali. Jedná se o takzvaný lejch, zhudebněnou duchovní lyriku, která byla v pozdním středověku velmi populární. Text lejchu Maria Triuny Gerula je ukázkou krásné poezie a nezvyklých mořeplaveckých příměrů, kterými se prosebník obrací na Marii. Teď jsem běda spoután žalem z hříchů, takže nemohu záběry vesel doveslovat do přístavu. Neboť bouře hrozí, vichr brání nastoupit na loď, rychle přispěchej, zachraň umírajícího, aby se neutopil v hlubinách, o matko milosti. Po lejchu na samotný závěr zazní dvojhlasá píseň Prelustri Elucentia, jejíhož autora se podařilo objevit a stotožnit až na konci 20. století. Jejím polský skladatel Petrus Wilhelmus Grudence, dnešního města Grudziądz v severním Polsku, který okolo poloviny 15. století pobýval v Čechách a jehož díla nalézáme v různých domácích pramenech té doby. Text tohoto zpěvu je opět ukázkou krásné poezie, kterou nám zprostředkuje půvabný překlad Jiřího Matla. Přejasnou září titána si ověnčena, a tak o vůni ctností se sladce opíráš. Buď zdráva, vznešená královno, podej žíznivým nektar odpuštění. Maria, přímluvkyně, rozbor milostivě pevné zdi našich hříchů. Nyní si poslechneme celkem tři skladby. Duchovní píseň, poetický lejch a dvouhlasou skladbu Petra Wilhelmy.

0: Dozněla poslední píseň z alba Rosa Mystica, Mystická růže, které v roce 1995 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Na CD zpívali Hasan El Dunja, Jiří Hodina, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí, ale jen pro tuto chvíli. Už mám pro vás připraveno další setkání u švédského stolu a těším se na slyšenou na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.